0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Krátké lásky jsou tě najdlhšie. Nikto nikdy ještě před nimi nemůže.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život plyne dál.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Radio Čas.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
4: Bezpečnost je v Ostravě na prvním místě a také proto město realizuje k ochraně obyvatelstva celou řadu opatření a aktivit. Jak nám řekl primátor Jan Dohnal, aktuálně radnice pořídila nové cisterny pro dobrovolné hasiče.
5: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy. Já si myslím, že si tu techniku zaslouží lepší, proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů. Akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase postrčí dopředu.
4: Podpořen byl také Český Červený kříž.
5: Konkrétně okresní sdružení tady v Ostravě, kdy jsme je podpořili částkou necelých 200 000 korun k tomu, aby si mohli koupit nové zásahové obleky.
4: To nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší

0: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete. Rádio.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
1: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo

0: budou otvírat nové pobočky. Více na centrumchristinka.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio
2: Čas. Ženy v čase. Styl.
4: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
5: a Lenka.
4: No a ten dnešní díl bude takový hodně slunečný a světlý. Teda aspoň minimálně se o to budeme snažit při dnešku. A probereme slunce, teplo, trendy, rady našich babiček, ale taky probereme, co se týče trendu a stylu, taky lněné oblečení. Leni, všimla jsi z toho, že len je teď úplně všude, ale úplně všude?
5: Všimla jsem si toho, protože se vrací do módy přírodní materiály a ten úžasný len, který je skvělý na těle. Ovšem, ta údržba je pro mě trošku ouvej, protože je hodně mačkavý. Ale když si Evi začala o tom lnu, ještě se mi vybavilo jako první.
4: Co se ti vybavilo jako první?
5: No tak kdo jako první prosadil v módním průmyslu len?
4: Já to netuším, pouč mě, prosím.
5: Napovím ti malou nápovědou a malým zvukem. Je to postava, která dělala, ach jo,
4: já jsem v pasti.
5: Krteček měl lněné kalhoty.
4: Tak já se teda jako přiznám, že promiň, že jsem nepochodila úplně v tomto kvízu.
5: Doufám, že to byl len nebo bavl. Ne, oni to namáčeli, byl to len, ne? Že měl nové kalhotky.
4: Netuším, já už jsem krtečka docela dlouho neviděla ani nečetla.
5: Teď jsme úplně někde jinde, že?
4: Ale je moc milé, že máš takovou kvalitní četbu před spaním. A věřím, že se ti potom bude dobře spát, že ty noci jsou posléze kvalitní.
5: Já si myslím, že na mě to sluníčko má takový hodně odvázaný vliv, takže bychom se měli na módu a lněné záležitosti zeptat většího odborníka.
4: No. A tím je samozřejmě naše modní guru a stylistka Petra Kasalová. Peti, takže co ten len? Máme ho nosit, nenosit? Je to opravdu trend?
6: Len je přírodní materiál a oblečení ze lnu je na léto ideální. Len je velmi oblíbený pro svoji prodyšnost, pro svoji savost, ale také pro antibakteriální účinky. Dalším benefitem lněného oblečení je, že nás chrání před UV zářením a je také velmi odolný, více než bavlna. Jeho jediná nevýhoda je, že se mačká, ale když to přijmeme jako přirozenou součást lněného oblečení, nemusíme se trápit nějakým drastickým žehlením. Z lnu se vyrábí kraťasy, kalhoty, košile, ale i také celé komplety a z lnu dokonce můžete mít třeba i povlečení. Takže nebojte se ho, to, že se krčí, je opravdu jeho přirozená vlastnost a na kůži je velmi, velmi příjemný.
4: Souhlasím, že na kůži je velmi, velmi příjemný a že je to takové příjemné letní oblečení, ale má to jeden háček. Třeba i teď v tom období, když se vydáme do nákupních center a máme třeba v plánu si pořídit nějaký kostýmek, sako nebo něco reprezentativního, protože si to žádá nějaká akce nebo příležitost, tak je prostě nemožné koupit něco, co není ze lnu.
5: To je pravda. A já teda musím říct, že opravdu ten komfort toho nošení je boží, ale já to nedávám s tím, že vždycky vypadám, jak kdyby mě vytáhli krávě z huby, no.
4: Ale evidentně přesně takto si trendy.
2: Ženy v čase

0: Ženy v čase? Trendy.
1: Já si ještě pamatuju, že když se řeklo sýr, tak jsme se všichni museli povinně usmívat a na všech fotkách jsme měli takový ten úsměv od ucha k uchu, takové ty baránky. Byla to vlastně taková povinnost se usmívat na všech fotkách. Ovšem, to už je dlouho, co já jsem byla mladá a usmívala jsem se na fotkách a zjistila jsem, že ten trend je teď úplně jiný.
2: Leni, máš pravdu a psali o tom teď i v aktuálním Vogue. Já ti ještě skočím teda do řeči, protože to sýr, kdy uvažuješ nad tím, že vlastně v České republice se standardně používalo sýr, tak to ale pochází z angličtiny a z Británie, kdy se neříkalo sýr, ale cheese. A udělá ti to vlastně ten úplně stejný rohlík. No, ale evidentně to už je pase. Takže ne, neusmívejme se, protože jinak nebudeme vůbec trendy. Aktuálně totiž je nejvíc nejlepší pózou takzvané Gen Z pout. Je to takové to typické našpulení rtů, chladný výraz bez emocí a je to teď jeden z nejvýraznějších vizuálních trendů na sociálních sítích. Takže usmívat se na fotkách je teď už prostě pase.
1: No ale víš, kolik to zabere času. My jsme byli s mým přítelem v kavárně a seděli jsme tam asi, a to fakt nekecám, minimálně hodinku a půl a dvě slečny si v té kavárně dělali přesně tyhle fotografie. Jo, oni si teda nekoupili kávu, ale maču samozřejmě, protože jsou mladší. A ty tam pózovali a dělali si ty selfiečka a pořád se natáčeli a my jsme na ně koukali a říkáme si, tak to už jako mají asi 150 fotek s tímto výrazem. Ani jednou se neusmáli a fakt špulili ty rtíky a tak nějak jako zkoušeli různé pózy a opravdu nekecám, byli tam hodinu a půl. Já jsem z toho byla úplně, jsem si říkala, kam ty fotky použijí.
2: Evidentně každý z nás má jiné představy o trávení volného času. Ale zase se chci vrátit k tomu, že trendy se neustále opakují. A ten trend tady byl vlastně dávno před námi.
1: Jo.
2: Když si vybavíš takové ty fotky našich pradědečků, prababiček a historicky se podíváš na ty fotografie, tak tam je vážná kamenná tvář. A mělo to několik důvodů. Za prvé, ta dlouhá expozice, protože opravdu teď to nebylo, vezmu si mobil a fotím, ale ta expozice probíhala opravdu velmi, velmi dlouho a oni museli udržet ten co nejvíc kamennější výraz. To byla první věc. Zároveň šlechta se vždycky stvárňovala s tou vážnou tváří. Mm-hmm. I když se podíváš na dávné obrazy, protože ono to dávalo tu důstojnost, sebevědomí, moc, nadvládu. Takže to bylo už historicky dáno. A naopak, ten úsměv na rtech se spíše spojoval

0: se ty vrásky. A právě tady to Gen Z pout a tady tenhle vážný kamenný výraz má zamezit té tvorbě vrásek na těch fotkách. Nicméně, co je ještě další zajímavá věc? A krásně o tom mluví psycholožka, psychoterapeutka a vlastně odbornice na polyvagální teorii Martina Mašková. A mluví o tom, že právě ten úsměv a ty vrásky jsou pro nás, jako pro lidi, takovým, dejme tomu, znamením, že se v přítomnosti toho druhého můžeme cítit bezpečně. Že proaktivně vyhledáváme pocit bezpečí a je to třeba skrze ten úsměv nebo skrze ty vrásky okolo očí. A že ve chvíli, kdy začnou trendovat právě takové věci, tak se najednou podíváme na ty dívky, které se usmívají, mají ty vykulené oči, nemají ty vrásky a působí to na nás lehce psychopaticky.
1: To teda jo. A my vám přejeme, ať u poslechu Žen v čase máte vrásky jenom a jenom ze smíchu, protože ty jsou fajn.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Kde roste třezalka, tam smutek nemá stání. I tak zněla rada našich babiček a zní možná stále dokola, protože třezalka patří mezi velmi, velmi oblíbené byliny v našich domácnostech. Leni, máš nějakou zkušenost s třezalkou?
2: Já teda se musím přiznat, že tady jsem lehce nepolíbená, že tak nějak matně, zcela matně si vzpomínám na třezalkový čaj, ale ne, že bychom ho nějak používali jako jenom tuhle bylinku nějak konkrétně, ale spíš, že byla vždycky součástí nějakých bylinných směsí. A teď nevím, jestli to má nějaký důvod, anebo ne, a to budeš určitě vědět ty.
1: Já bych ti ještě doporučila nechat se políbit třezalkou.
2: Oh.
1: A to z jednoho konkrétního důvodu, protože když promneš květ třezalky mezi prsty, tak se

0: objeví takové načervenalé zbarvení. Mm. Takže když ji budeš líbat, budeš mít krásně svěží červené rty, mimochodem.
1: Paráda, paráda.
0: Ale naši předci právě věřili, že to, že se tam objeví ta červená míza, připomínající trošku krev, takže je to symbol životní síly a ochrany. Ale bez skutečnosti je to takové trošku prozaičtější, je za to zodpovědná přírodní látka, která se jmenuje hypericin. Ale teď teda k těm účinkům třezalky. O třezalce se hodně mluví jako o velmi účinném a silném přírodním antidepresivu. Mm-hmm. Má opravdu velmi zásadní a významné účinky na naši psychiku a psychické prožívání. A je to zase taková bylinka slunce, protože se i traduje, a bylo mi to teď potvrzeno jednou velkou odbornicí na byliny, že třezalka se opravdu má sbírat za plného květu, ideálně v jasném dni, ideálně někdy okolo poledne, kdy to slunce má největší sílu, a takto nazbíraná třezalka má potažmo taky největší sílu a je nám schopná dodat tu energii a působit na ten náš nervový systém.
1: To znamená, že pokud bychom se chtěli uklidnit, udělat si nějaký hezký čas pro sebe a trošku se zbavit toho každodenního stresu, tak třezalkový čaj je jasná volba.
0: Třezalkový čaj, nebo případně to může být tinktura, případně taky, jak jsi mluvila o té směsi bylin, nějaká hladivá směs na psychiku je taky skvělá a ta třezalka tam může být jenom doplňkem, protože standardně právě ty třezalkové čaje, případně tinktury, se využívaly při smutku, při nervozitě, neklidu, nespavosti a nebo při psychickém vyčerpání.
1: A takže já si myslím, že moje další kroky přímo tady z žen v čase povedou do nějakého bylinkářství a budu potřebovat minimálně kamion. Doufám, že vy se máte krásně, pohodově a třeba u žen v čase si můžete nějaký třezalkový čaj dopřát.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
3: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
4: Čas. Radio Čas.

0: Magie života.
1: Přemýšlím, kde jsem ten citát slyšela, ale je velmi známý, že i pod mraky je slunce, i když ho třeba nevidíme. A ten citát hovoří nejenom o slunci, jako o té zlaté zářivé kouli, ale hlavně o té naději, že prostě to světlo tam někde, buď v nás, nebo v nějaké situaci vždycky je, i když třeba na první pohled není viditelné. A právě o tom si budeme teď povídat v Ženách v čase.
2: Leni, já jsem se s tím taky setkala, nebo že za každým mráčkem, já to slýchávám od své maminky a ona ráda zdrobňuje, za každým mráčkem vyjde slunce, nebo po každé bouřce vyjde slunce. A to slunce je takové symbolické, nejen v červnu, kdy opravdu máme toho slunečního svitu nejvíc v celém roce, ale to slunce bylo vždycky takovým symbolem vědomí a životní síly. Je to prostě období, teď aktuálně, období světla, období slunečního svitu. Dny jsou nejdelší, příroda je v plné síle, všechno kolem nás kvete, roste, dozrává a právě nenadarmo už naši předci spojovali toto období s energií života, vitalitou a tou vnitřní silou. A pro naše předky nebylo slunce jenom zdrojem tepla a světla. Byl to mimo jiné taky symbol pravdy, vědomí a schopnosti vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Protože jsou zkrátka nasvícené tím sluncem a těmi slunečními paprsky. Zatímco ten druhý kontrast, ta tma představovala neznámo, chaos a to světlo přinášelo jasnost a pochopení.
1: No a nejenom světlo, slunce jako nějaká veličina se nám objevuje v životě i v té historii, ale také božstvo. I slunce má svého boha. Třeba v Egyptě to byl bůh Ra a ty si říkala, že k němu máš nějaký krásný příběh a já jsem úplně napjatá.
2: K tomu bohovi Ra pojí se k němu právě krásná historka, která z mého úhlu pohledu má opravdu moc hezký přesah i na to, co tady žijeme, tady a teď, dneska, co všechno řešíme. Protože ta staroegyptská legenda o bohu slunce Ra zní tak, že on každé ráno vyplouval na své sluneční lodi a přinášel světu nový den. Ale aby mohl vyplout, aby se mohl zjevit, tak každou noc, úplně každou, musel projít podsvětím a v tom podsvětí se utkat s hadem Apopem. A ten had Apop byl symbolem strachu, chaosu a nejistoty. A teprve, když ten bůh Ra nad tou temnotou zvítězil, tak mohlo to slunce znovu vyjít. A je vlastně fascinující, že ten příběh přežil tisíce let a pořád se o něm mluví, ale myslím si, že je to krásná paralela k našemu životu, protože každý si někdy prochází tím obdobím pochybností, únavy, nejistoty. My tady máme o čem povídat a stejně jako ten bůh Ra, prostě musíme občas projít tou vlastní tmou, abychom našli znovu to světlo. A to je to hlavní poselství.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které

0: léta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Kámen a zahrada.
2: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
3: Já, tu se stavte!
2: Těšíme se na vás
1: v Kámen a zahrada.
2: V areálu stavebniny Janík.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Tak máme červen, blíží se čas dovolených, někteří z nás už si ji třeba i dopřávají, myslím si, že velmi zaslouženě, ale my tady teď otevřeme téma, jestli je dovolená takovým rozmarem té dnešní doby, protože třeba já si v minulosti nepamatuju, že bychom vyjížděli tak často na dovolenou, třeba když mě bylo 8-9 let, jako třeba teď. Mm-hmm. Co ty, Lani? Máš to třeba srovnání, jak to bylo, dejme tomu, před 20 lety a jak to máš v hlavě nastavené teď?
3: No určitě jo, protože já když jsem byla malá nebo když jsme s rodiči řešili nějaké výjížďky, tak vím, že jsme jezdili hodně po České republice, mm-hmm. že vlastně každý víkend jsme někde byli, ať už to byly hory, lesy a podobně. A taky se víc chodilo na výlety a na čundry. A teď mám v podstatě pocit, že se nám to tak nějak zhlukuje do toho jednoho úseku, že už tolik netrávíme třeba venku a na těch víkendových výletech, ale spíš směřujeme ten odpočinek právě do uzavřené formy, jako je týden, 14 u moře, nebo prostě v nějaké třeba i exotické krajině. A myslím si, že je to způsobené i tím, že můžeme, že vlastně jsou otevřené hranice, můžeme cestovat, máme třeba i více finančních prostředků, je to mnohem dostupnější. Protože když si představím, když já jsem byla malá a bavili bychom se o nákupu letenek, tak to bylo něco, co si opravdu mohl dovolit tak jako jeden ze sta. Mm-hmm. Jo? Takže i tím si myslím, že je to způsobené a podle mého je dovolená v dnešní době totální nutnost.
2: Já s tím absolutně souhlasím, ale co vnímám taky jako to negativum dnešní doby, že když se bavíme o těch čundrech a výjezdech a nějakých procházkách v horách, tak kdysi jsme při těch procházkách neměli telefon, neřešili jsme e-maily, nebrali jsme si sebou na dovolené laptopy, abychom mohli pracovat a ten mozek vlastně nevypíná stále ani na té dovolené.
3: Je to pravda.
2: A mimo jiné, podle odborníků na stres a pracovní výkon může dlouhodobá absence kvalitního odpočinku zvyšovat riziko vyhoření, úzkosti i poruch spánku. Takže já si myslím, že bychom si tu dovolenou prostě měli naordinovat.
3: Určitě. Mimochodem, když se tak zamyslíte, jak třeba relaxujete, nebo to se mi celkem jako stává, že je to třeba u počítače, u nějakého filmu, ale to jsou pořád podněty pro ten mozek.
2: Takže jak to je s tou dovolenou? Je to teda rozmar dnešní doby, že si kupujeme ty letenky, nebo je to absolutní nutnost? A na to nám odpověděla psycholožka a psychoterapeutka Sylvie Navarová.
4: Je dovolená rozmar dnešní doby nebo nutnost pro psychické zdraví? Slovo dovolená pochází ze slova dovolit. Dovolit si nebýt k dispozici, nedělat výkon, jenom být, jenom dýchat. Z výzkumu víme, že dovolená zlepšuje náladu, snižuje stres a znovu spouští kreativitu. Nenadarmo se dříve dovolené říkalo rekreace, z latinského slova recreatio, tedy znovu vytvoření. Platí to ale pouze tehdy, když si dopřejeme dovolenou minimálně 7 až 10 dní, bez pracovních zpráv, bez připojení k internetu, s prostorem pro smysluplné činnosti a jenom bytí. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že lidé, kteří dovolenou čerpají pravidelně, jsou šťastnější a psychicky odolnější. Vzniká u nich takzvaný efekt vzestupné spirály. Pozitivní emoce posilují psychickou odolnost a to zvyšuje pravděpodobnost dalších pozitivních emocí a zážitků. Dovolená tedy není výstřelek moderní doby. Je to mentální investice do sebe, do svého zdraví a duševní pohody.
3: Takže my vám děkujeme, bylo to s vámi hezké, frčíme na dovolenou a budeme se těšit za týden v Ženách v čase.
1: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Včera Antonie, případně Táňa, dneska Antonín, takže dvě jména se stejným základem v kalendáři. 13. červnový den, Tondům, krásný svátek a všem posluchačům Rádia Čas. Já to říkám vždycky, ale myslím to vážně, pohodu, pohodičku. Nevím, jak vám začalo ráno, mě trošku dramaticky, ale tak jsme zvyklí, ten život je tak nahoru dolů. A kdyby náhodou byl trošku dole, tak doufám, že Rádio Čas bude právě tím prostředníkem. Nahoru uděláme si krásnou víkendovou pohodu. No a v rámci soboty dneska bude mít speciální návštěvu, protože naše časácké studio, vysílací studio, se chystá i do Opavy. To všechno probereme. Jinak radím Sobislav Bednář jméno mé za celý tým Rádia Čas, hity, které milujete a jak říkám, hlavně tu pohodu.

0: Bude to takové hodně interaktivní dopoledne a potom i odpoledne s Rádiem Čas. Já už jsem trošku naznačil, že se chystáme do Opavy, když ono to má své ale. Tak já tady tou Opavou začnu, protože jednak je to mé rodné město a jednak se tam otevírá dočasný prostor v přízemí Staré Bredy. Ano, Staré Bredy, která dostává svůj, dá se říct, znovu příběh. Takže otevíráme Breda Point, v podstatě už teď od 8:30 až do večerní hodiny bohatý doprovodný program. No a zhruba od 11:00 na místě i živé vysílání s kolegyní Evou Riegler, jo? Takže nebudeme mít jestli s rozumem, ale budeme mít speciální opavské vysílání s řadou hostů. Kdybyste jeli kolem, prosím vás, určitě se stavte, to znamená přízemí Staré Bredy, Breda Point, slavnostní otevření a doprovodný program, třeba, pozor, třeba i dobrá kávička bude, taky se popovídá o různých tajemných místnostech a vůbec jakoby o celé té kouzelné budově. A tak co bych vám povídal, poslouchejte Rádio Čas a dozvíte se víc a víc. No ale jak říkám, je to jenom půlka pravdy, protože dneska interaktivně se spojíme s našimi sluníčky a kolegáčky do různých koutů Moravy a Slezska, všude tam, kde pro vás vysíláme a kde se chystá řada úžasných věcí. Takže legendární tento víkend, jo, Contact Fest, jo. Samozřejmě taky rozmarné slavnosti řeky Ostravice, kde i tým Rádia Čas bude mít svou crazy loď. Pokud se nepletu pirátskou, snad jsem nic neprozradil, takže nebo den pro rodinu. Tam Honza Gavelčík, který je můj drahý kolegáček, taky v roli moderátora. Jak říkám, jeden kolega za druhým, ale doufám, že té muziky bude pořád víc, protože o víkendu v čase odpočinku si to rozhodně zasloužíte. Takže hity, které milujete napříč republikou digitálně i přes DAB+, kdybyste nám chtěli utéct do světa a internet tam je, tak nechci říct, že povinně, ale trošku povinně na cazradio.cz. Pohodu všem s Radimem. Radio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Sobotní pohodička s Radimem na Rádiu Čas, bylo 9:45 a já nevím, jestli už mě znáte, ale většinou, když mám sobotní směnu nebo víkendovou, tak trošku sonduju, jak se máte a co děláte, když posloucháte Rádio Čas. A aniž bych hodil ještě jakoukoliv výzvu, tak mi tady přistála zpráva na náš WhatsApp 776612800. No a ta zpráva je takovou první vlaštovkou odpovědí, tak já ji přečtu. Je od Gabky, ahoj Ráďo, zdravím tě z nemocnice, kde se musím v rámci léčby tak trošku obracet jako kuře na grilu. Odborně, v závorce odborně se tomu říká polohovat, jo. A i když jsem v životě zažila už ledacos, jsem z toho trochu omrzlá a občas to slíznou i moji nejbližší. A protože vím, že vás poslouchají, tak jim vzkažte, že omrzlá jsem jenom na oko a budu zase ráda, když budu moci kynout pod jejich lásky plným dohledem. Ježíš, tak to mě úplně dojalo. To mě dojalo, takhle, i když to nebylo pro mě, tak zaprvé doufám, že všichni zmínění slyšeli. Gabko, vám brzké uzdravení a pevné nervy, sama píšete, že to máte hodně za sebou a vlastně každý, kdo je marot, tak má takový, jak to mám říct, maraton s velkým M. Takže všem brzké uzdravení, všem v bílých pláštích od severu po jich Moravě, je to úplně jedno. No, hlavně, ať se dílo daří, ať je to dneska víc happy endů než jobovek a přihazuju tedy ještě jednou oficiální otázku pro dnešní dopoledne, jenom tak nezávazně, jak se máte, co děláte, přičem všem posloucháte Rádio Čas, můžete napsat, vyfotit nebo poslat audio 7766 12800, kuře na grilu, to jsou hezké výrazy. Rádio Čas.

0: Prostřednictvím Rádia Čas v těchto dvou hodinách, než začneme vysílat z Opavy, trošku sonduju, jak se máte a co děláte a při čem všem posloucháte Rádio Čas. A taky se vám sliboval spoustu respondentů na telefonu. Jeden jako z nejmilejších, Marián Žárský, samozřejmě uvedu potom víc. Mariáne, zdravím, hezké dopoledne.
1: Taky zdravím, krásné dopoledne.
0: Já to řeknu takhle, protože jsme se propojili telefonicky, já jsem potom říkal, vydržte chvíli na telefonu a mám pocit, že ty dvě minuty, které jste vydržel na telefonu, jsou možná jediné dvě minuty klidu, které teď v těchto dnech máte, ne? Dá se to tak
1: říct? Je to hektické, je to stejně dynamické jako počasí, které v tom červnu teda nás opravdu, jakožto organizátory festivalu, kontakt fest, a nejenom našeho, ale všechny organizátory provází, ale jak se říká, rosteme na úkolech a těšíme se moc na akci.
0: Tak a o tom to je Kontakt Fest, dneska už můžeme říct tradiční festival dvoudenní, na tým, nebo takhle tým Rádia Čas rozhodně bude na místě, už jsme trošku řešili, že počasí pravda aprílové, ale pro tento víkend značka ideál. Tak místo určení amfiteátr Frenštátu pod Radoštěm, tedy místo určení Trojanovice, říká se Trojanovice, ne, především?
1: Ano, my jsme vlastně na katastru Trojanovic, ale jinak samozřejmě ty skokanské můstky a amfiteátr s nimi souvisí, patří k Frenštátu, ale je zajímavé, že my máme samozřejmě několik stagí, ale jedna z těch hlavních stagí není přímo v amfiteátru, ale na louce nad tím, a představte si, kdybyste ji viděli, tak je to stage, kterou jsme opravdu udělali větší, než jsme předpokládali, a hlavně je ubrandována Rádiem Čas, je to stage vašeho rádia, takže dobrý.
0: Takže tam záříme jako to naše sluníčko, přesně tak.
1: Přesně tak.
0: Rozhodně bych začal, než vypíchneme ty hlavní body programu, tou malou změnou, kterou jsme avizovali už včera a která se může přihodit každému v poslední době, co si budeme povídat. Takže malá změna, Mariáne?
1: Malá velká změna. Jednou z hlavních hvězd vlastně letošního ročníku byla Vesna, takže holky, na ty jsme se samozřejmě moc těšili a dostali jsme takovou bohužel nepříjemnou zprávu, že zpěvačka onemocněla. My jsme to vlastně zjistili, protože jsme se dívali na Dny Karviné a další akce a zjistili jsme, že Vesna nejenom se omluvila. Začali jsme ladit a zjistili jsme, že opravdu tam ta nemoc je, ruší se všechny akce jejich na víkend, takže jsme rychle začali žhavit linky a myslím si, že se nám podařilo zehnat velice dobrou, adekvátní náhradu, já to slovo náhrada nerad používám, protože to je opravdu, si myslím, teď v tuto chvíli špica, takže místo Vesny vystoupí u nás Eva Budešová.
0: Prostě máte novou hvězdu festivalu, tak to je, a jako lidi jsou na Evu vždycky hodně zvědaví, což je logická otázka, protože vy probíháte vlastně dneska a zítra. Kdo by měl zájem ještě po tom našem dalším povídání, tak ještě může dorazit, ještě se dostane na něj, je to tak?
1: Je to tak, a druhá věc je i podle předpovědi počasí, nám teda, proč my jsme věděli, že ten festival budeme chystat v dešti, ale teď, když se díváme na aktuální předpověď, tak to počasí se zlepšuje a zlepšuje. Mm-hmm. Možná nás stihne nějaká přeháňka, ale vypadá to mnohem líp než na začátku týdne, takže opravdu, když tak si vemte třeba nějakou pláštěnku, ale já zrovna teďka stojím před vaší stage, abych byl správně nalazen a mám na sobě černou košili s krátkým rukávem a začínám se hodně, hodně zahřívat, takže opravdu bude. Přijďte, bude krásně, bude pohoda a budeme v kontaktu, to je důležité.
0: Tak to už bylo skoro jako seznamka, abyste poznali i Mariána, kdyby něco. Jinak připomínám dneska třeba Jirka Korn, Vypsaná fixa, Olga Launová, Adam Mišík, Sofián Mečmeč nebo Eva Burešová, zítra Čechomor, ale i Jirka Zmožek, Kači a další, ale já bych ještě vypíchl to podstatné, vy nejste jenom pro mládež a podobně, vy jste opravdu pro celou rodinu a na Kontaktfestu se taky mluví. Na kontaktu
1: se mluví, je to tak. A zrovna Alča Zahradnická, teď se dívám, už je na snídaní, takže známá rosnička se svým manželem už tady jedí a Alča Zahradnická má pod sebou talk stage, ale to se můžeme těšit na hvězdné hosty. Přijede například hrabě František Kinský, před malou chvíli jsem dovolal s Karin Lednickou, taky přijede třeba Marek Orkovácha, ale můžeme se třeba těšit také na známého ilustrátora Adu Dudka, takže ta talk stage bude opravdu plná osobností a v neděli, to bude dneska, a v neděli na té samé stage budou výborní kuchaři. Takže máme tam třeba Vaška Obodu, výborného steakmastera, anebo máme tady právě Pavlu Polívku, která vaří třeba v České televizi, takže bude to úžasné. Přijdou si lidé vlastně na všechno, ať mají rádi mluvené slovo, dobrou muziku, anebo vynikající gastronomii.
0: Tak moji milí, kontaktfest.cz, tam je základ, samozřejmě vás to i navede a Mariane, vám tím končí ty 2-3 minuty klidu a teď už zase zpátky do práce. Hodně sil a doufám, že brzy zblancujeme, že to byl ročník Eňuňuňo.
1: Tak jo, těšte se a já se těším na vás.
0: Mějte se hezky.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
1: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
0: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
1: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
0: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
6: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
0: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
0: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Hity, které

0: Nevím, které zvířátko má ostrý a velmi dobrý sluch. Říká se oči nebo uši jako rys? No, je to jedno. Prostě pár našich nejmilejších posluchačů se ptalo, co že to slyšeli ve vysílání v této hodině párkrát. Tak pokud jste slyšeli nějaké zvuky, dá se říct, jako z jiné dimenze, tak to nebylo pozvání na nový film Stevena Spielberga, ale trošku jsme testovali spojení s Opavou, protože tam budeme mít už od 11. vysílací studio Rádia Čas a ještě jednou připomínám, ve velkém oslavíme otevření Breda Pointu. Co to je? Jak říkám, dozvíte se dopoledne a odpoledne je s naší kolegyní Evou Riegler. V každém případě, kdybyste se chtěli stavit do Opavy, do starého obchodního domu Breda, dneska vlastně už od teď až do večerní hodin probíhá velký program. Velký program, všechno si řekneme. Vy, jestli máte chuť, hoďte zprávu na WhatsApp, buď to audio, fotkou, nebo klasicky napsat, jak tu sobotu právě ve společnosti Rádia Čas trávíte, kde se nacházíte, co děláte, jak se máte. 776612800. No a co by to byl za víkend, kdyby tady nebyl Milan? Takže sobota i neděle v režii Hvězd a zaříďte se podle toho.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude dnem poněkud nevyspytatelným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Charakterizovat nás bude pohyb a změna, ale také chuť užívat si života a všeho, co je nám příjemné skrze naše smysly. Pozor bychom si měli dávat především na své sklony k milostným úletům a nemoudrému chování. Potýkat se pak budeme s mnohými karmickými zkouškami, tedy událostmi skořeny v daleké minulosti. Dát bychom přitom měli na svou intuici. Neděle bude obdobná, jen hrany konfliktních událostí budou zaoblenější. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Doufám, že sobotní pohoda s rádiem Čas u nás ve znamení testu spojení s Opavou, kde se otevírá Breda Point. Včas si řekneme víc, ale něco šlo ven z těch testů a Míša nám napsala, já si říkám, že mi hrabe. Přejdu do jiné místnosti a slyším hlasy, vrátím se a nic neslyším. Říkám, ty jo, asi mám tak dobrý sluch, že slyším sousedy z druhé chaty. Krásný den. Míšo, ne, byla to technika, byl to bednář, ale tak jako zase na druhou stranu, na to, jaký všeobecně mám vztah technice, tak ty čudlíky, a teď doufám nezakřiknu, umím ovládat docela dobře, tak snad hlavně spojení s Opavou už po 11. hodině bude tip-top. Nicméně, teď to trošku rozšíříme, to naše působiště, celý Moravskoslezský kraj, tentokrát v režii kolegyně Marcelky, zasondujeme, co je nového, a já rád předávám slovo. Jinak všem hezký den a ještě jednou Toníčkům, Antonínům, hezký svátek. Aha, ať jsem to zakřiknul, tak jo, takže já čudlíky odvolávám, co jsem řekl, a zkoušíme slovo pro Marcelku.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje, vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
3: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
2: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, Ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
2: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

0: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Tak jsem si vždycky říkal, jestli víc brečím u samotného Baby nebude sedět v koutě závěrečné písničky z Hříšného tance, nebo tady Patrick Swayze, když odjíždí a během téhle písničky probíhá takové to usmíření dvou sester, tedy ve filmu Hříšný tanec. No Husinu mám ještě pořád. Tak, bednář se dojal, za chvíli bude 10 hodin, spojíme se s dalšími kolegáčky, kteří jsou v terénu a chystají se na spoustu různých akcí, kde s vámi bude i Rádio Čas. A po 11. jenom tak výhledově se propojíme s Opavou, kde se dnes otevírá ve Staré Bredě Breda Point, opravdu úžasné místo. Ještě tady spousta úprav, jo, před námi, to můžu říct, protože jsem rodák z Opavy, ale rozhodně na místě bude i kolegyně Eva Riegler a řekne vám i se svými hosty mnohem víc. Ale teď radím sobě Slav Bednář jmenomé. Za tým Rádia Čas vám přeju krásný víkend, 13. červnový den, počasí trošku proměnlivé, protože třeba nad Ostravou teď velký černý mrak, jinak oficiální předpověď říká polojasno, přechodně oblačno a dneska maxima kolem 21-22 ve stínu. Zítra bude sluníčka víc a jenom tak výhledově o 3 stupínky méně, ale rozhodně venku nezmrzneme. Tak to máme i s počasím a kdybyste nám chtěli hodit zprávu, jak se máte, co děláte, kde se nacházíte, třeba i zeměpisně, tak WhatsApp Rádia Čas 7766 12800 a klidně namluvte i audio. My vás totiž vždycky rádi slyšíme.
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 872.

0: Tak dáš mi.
1: No, kdybychom se zeptali Evy Farné, jak bude trávit dnešní den nebo kde se nachází, tak hádám, že někde v okolí pražského Edenu, protože ji čeká první z velkých tří prakticky vyprodaných koncertů, na které jsme dostávali, nebo no, my dostávali, ale potom vám rozdávali i volňásky na Rádio Čas. Já myslím, že to bude příjemná bilance, až někdy ve středu si řekne, už to mám za sebou. Pro vás taky malá sondáž, kde posloucháte Rádio Čas a při čem všem. Mám tady pozdrav ze Španělska, dokonce v podobě audio zprávy. Helenko, děkuju moc.
2: Ahoj, Radio Čas. Já dneska mám premiéru v divadle Arbole a hraju čaroděje.
1: Ahoj, Helenčin malý synátor, mimochodem i doprovodná fotka, všem to sluší. Takže ono se říká zlomte vás a vy mi na dálku řeknete čert tě vem. Další zpráva ta dorazila od Pepy, tak schválně vyzkoušíme a to vždycky děláme jako naslepo, tak doufám, že mi nezradíte.
3: Ahoj Ráďo, tady jakoby kolega Pepa. Zdraví, dneska jedeme do Slavkova, kde budou youtubeři a takový. A zpěváci a potom na večer jedeme do Hoštic u Volině, kde by oslavila nedožitých 90 let Helena Růžičková, takže nějaká taková ta vzpomínková akce na ní. Zdraví kolega Pepa.
1: No, je to opravdu letem světem, protože v zahraničí, kde si nás kdykoliv můžete dát na cazradio.cz, zdravíme z Egypta, 31 stupňů ve stínu, Božka, pěkně se tam válí, ale velmi spokojeně válí i s partnerem v přímořském bazénu, říkám to, ježišmarja, lidi, vy jste úžasní. Tak jo, tak jsem rád, že tam jste, že si užíváte s námi i další hity, které milujete, bylo 10 hodin. No a za mou maličkost, za radníma posílám hlavně pohodu a doufám, že i pěkné počasí.
4: Yes. Radio Jazz.
5: Por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti.
4: Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: předevčírem, no někdy v tento čas, když jsme měli premiéru speciálu Jeste s rozumem s kolegyní Evou Riegler, tak jsem použil takový výraz jen tak si trochu líznout, ale já mám pocit, že co se týče zmrzlin a nanuku, někteří si nehrají jenom na letní počasí, ale dokážou si zmrzku koupit i uprostřed chladné mrazivé zimy, že jo. A dokonce ani Eva se jí nevyhýbá, tak tenhle ten fenomén probereme, protože začíná opět letní sezóna. No a na rádio čas zmrzky od A až do Z a ještě za roh, dělejte si poznámky a hlavně třikrát mňam.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu čas. Věděli jste, že?
2: Zmrzliny se vzdávat nemusíme, ani pokud se snažíme v létě hubnout. I když obrovské smetanové zmrzky velikosti XXL s polevou a křupinkama můžou být teda docela solidním útokem na naši linii, tak existují i varianty, které si můžeme dopřát zcela a naprosto bez výčitek. Pokud chceme, ať nás zmrzlina zasytí, je dobré sáhnout po tvarhových variantách. Takové mlsání nám dodá důležité živiny, nebudeme mít po nich tak brzy hlad a taky díky nim lehce navýšíme příjem bílkovin v našem jídelníčku. A proteiny, ty rozhodně chceme. No a pokud toužíme po sladkém osvěžení s vlákninou a nějakými těmi vitamíny, pak je dobré zvolit ovocný sorbet. Ideálně s co největším podílem ovocné složky a s minimem, nebo třeba dokonce i žádným přidaným cukrem. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se zmrzlinou vy.
3: V létě preferuju úplně točenou zmrzlinu, nejraději mám teda vanilkovou, dochucenou nějakou kyselkavou, třeba citronovou. Akorát je problém, když to teda chci zkombinovat ještě s pivem, no, tak to se nemá dělat.
4: Takže já mám zmrzlinu samozřejmě rád, nejlépe takovou, která se neroztíká. A co se týče příchutí, tak tady si moc nevymýšlím, mezi mé nejoblíbenější patří vanilková a čokoládová.
5: Zmrzlinu mám moc ráda a nejraději mám čokoládovou v kelímku. Ovocné moc nemusím.
6: Zmrzlina? Na zmrzlinu se nedá říct ne. A pakliže je pistáciová s takovým tím pravým brčálovým nádechem.
2: No a pokud zvolíte pistáciovou z poctivých pistácí, nejenom teda s aromatem a barvivem, tak se můžete těšit z jejich blahodárných účinků. Pistácie totiž snižují hladinu cholesterolu, jsou zásobárnou vitamínu B, magné zinku a selenu. A taky obsahují zdraví prospěšné tuky, které mají vliv na náš kardiovaskulární systém. Ale abychom vytěžili z účinku pistácí co nejvíce, je lepší dát si hrst oříšku denně, než sníst celou vaničku smetanové zmrzky na posezení.
1: Tak teď už to víte.
7: Otevírám výherní box.
8: Vítkův poklad rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
7: Odpočítávám. 3, 2, 1.
8: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
7: Tak co? Jdeš do toho?
8: Vítkův poklad. Jedině na rádiu Čas.
9: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
10: Radiočas. Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
11: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
10: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
11: Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
13: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
13: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
14: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Nádhera, nádhera. A budou i další hity, které milujete, a sobotní pohoda s Rádiem Čas Radimem. Dneska trošku sonduju, jak ten čas s Rádiem Čas trávíte. Takže 77 66 12 800. WhatsApp, který využila, počkejte, já rád jako říkám i ta jména křesní Ivanka. Ivanka píše, krásné dopoledne Střince. Jak se máme? No tak co děláme? S Rádiem Čas se máme báječně, ať už děláme cokoliv a kdekoliv, ale já konkrétně se chystám vzít útokem zahradu, tak doufám, že mě počasí nezradí. Díky moc, pište, nahrávejte, posílejte fotky, a protože je mi to málo, tak jsem zasondoval i mezi našimi kolegáčky a na lince Rádia Čas už by měl být Martin Fabík. Marťo, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Pozdravení. Já ti možná udělám takovou jakoby úvodní muziku. Ne, neudělám, mi se to ztratilo. Ty máš štěstí, já jsem si přesto ještě pouštěl Madonu, takže aha, úvodní znělka je pryč, ale měl jsem tam Piráty z Karibiku, tak jako hned
1: teď
0: vysvětlíme.
1: Ano,
0: vysvětlíme proč. Tak, my už několik dnů zveme na rozmarné slavnosti řeky Ostravice, tady další ročník, jehož velkou součástí, my jsme tomu v dětství říkali neckiáda, je v podstatě sjíždění a na lodích nebo plavidlech, která nejsou tak jako úplně obyčejná, je to tak?
1: Je to tak, ano, přesně.
0: Je to tak. Ty jsi u vzniku, nebo byl u vzniku toho crazy plavidla Rádia Čas, a teď už jsem trošku naznačil z toho úvodu, tak v jaké podobě vás uvidíme? A budou i nějaké kostýmy?
1: Kostýmy určitě budou, já už mám plné auto a momentálně se chystám do Ostravy. My taky teda soutěžíme a budeme teda Piráti z Karibiku, jak jsi změnil. Já budu samozřejmě Jack Sparrow, kapitán Jack Sparrow. Uvidíte taky bohyni Calypso a Billa Turnera.
0: Tak,
1: a co se týče toho plavidla, aha, tak my budeme mít ozdobený člun balónkama a vším možným, co teda ohledně pirátů, budou tam vlajky, dýmovnice, no nechte se překvapit, uvidíte.
0: Prosím tě, pravděpodobnost potopení se od 1 do 10, 10, že už jste Titanic, tak jenom tvůj odhad?
1: 0, nepotopíme se, nemůžeme.
0: Dobře,
1: se potopit.
0: Fajn. A ještě jedna taková bokem, protože já se ještě v době, kdy se už budete chystat opravdu na vodu, spojím s naší pirátkou Denčou. Já viděl i fotky jakoby z výběru těch kostýmů a podobně a znám Denču.
1: Znám to je bohyně Calypso právě.
0: No dobře, ale já ji znám. Tak se chci zeptat, jak dlouho jste vybírali kostýmy?
1: To bylo jednoduché. Průměrně asi půl hodiny.
0: Jako na osobu, ale Denča jak dlouho?
1: Denča, no, asi tak 3/4 hodiny jsme to dávali dokupy. Ona měla už svoje oblečení a potom jsme měli paruky a prsteny a všecko možné, takže jsme tam vyřádili v tom.
0: Mimochodem, moc vám to sluší, tak já doufám, že slušet bude i na akci. I to počasí by mělo vyjít, takže pro všechny, no právě, pro všechny zhruba 14. až 20. hodina, Slezská strana řeky Ostravice u mostu Síkory, nebo u Síkoráku prostě, dnes odpoledne, a ty si říkal, že se vyjíždět bude plus minus kolem 15. hodiny, že jo?
1: Ano, kolem 3. odpoledne, ano.
0: Dobře, tak ještě zbilancujeme za tým Rádia Čas, za naše sluníčka, teď aktuálně v roli Jacka Sparrowa a Martin Fabík. Marťo, zlomte vás a užijte si to.
1: Děkuji, mějte se hezky. Díky.
2: Rádio Čas.

Čas s rádiem Čas, chystáme toho opravdu hodně, jak jste slyšeli, jsme v terénu, za chvíli se spojím ještě s kolegou Honzou Gavelčíkem, který si dává další roli moderátora kde, no tak jak říkám, to se dozvíme za chvíli, ale vy se taky nenudíte, i když jak se to vezme, každý tu sobotu tráví jinak, ještě jednou WhatsApp číslo 776612800 zeměpisně a jak ta vaše sobota vypadá. Anička píše, zdravíme všechny posluchače z Kravař, my s dcerou myjeme všechna okna, sundáváme staré nefunkční žaluzie a budeme dávat nové den a noc. Hrajete krásné písničky, my si pobrukujeme a práce jde sama. Díky moc, Aničko, tak to jsme rádi. A potom přišla už jenom fotka přes WhatsApp rádi a čas nám napsala Mili. A v poslední, jako takhle, já jsem měl hodně náročný týden a hodně často jsem pobýval, co by návštěva v nemocnicích, jo. A teď koukám a ještě nemám brýle a na té fotce jsem říkal, to je nemocniční pokoj? Ještě ten smutný smajlík, ne, prosím vás, je to ložnice. A v té ložnici je stojan a na tom stojanu prádlo a žehlička. Takže Mili, jestli jsem to přiložil správně, není šťastná z toho, že bude žehlit. Ale tak doufám, že přitom poslouchat Rádio Čas. Další hity, které milujete připravené, no tak vlastně takhle, oni už jedou, takže nebudeme zastavovat, užívejte a nezapomeňte kdykoliv i online na CZ Radio.cz. Krásnou sobotu. Rádio Čas.

hity. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Já teda nechci to říkat úplně jako přehnaně, ale opravdu nevím, kde by dnes nebylo Rádio Čas se zmínkou, návštěvou, naším, dejme tomu, studiem, anebo konkrétními človíčky, které znáte z našeho vysílání. No a výjimkou není ani, a víte co, ať vám to řekne sám, kolega Honza Gavelčík, já jsem sliboval, je taky v terénu. Honzi, ahoj, hezké dopoledne.
1: Honzo? Ano, slyšíme se, hezky dopoledne rádio, zdravím všechny posluchače, zdravím tebe i do studia.
0: Už jsem se lekl, že spojení nějak haraší, ale ne, všechno je v pořádku, ale ty už v plné polní, protože máš dneska napilno, za tým Rádia Časy na Dni pro rodinu. Den pro rodinu, kde konkrétně se koná, doufám, že vyjde počasí a hlavně, proč by třeba stálo za to přijít i s celou rodinkou?
1: Rádio, tak je to velice jednoduché, protože akce se koná kousíček od našeho rádia, které sídlí v Probě, ta akce se koná na hřišti v Pustkovci, což je vlastně taková malá vesnička, takové malé městečko uprostřed Pustkovce, respektive uprostřed Poruby, a den rodiny se tady koná po celý den. Sluníčko nám vyšlo, takže už vypadá, že bude i hezky. Jsme tady na velkém fotbalovém hřišti a hlavně bude tady spousta atrakcí a spousta aktivit pro celé rodiny, hlavně pro kluky a holky, takže těšit se můžeme třeba na taneční vystoupení, mažoretky, divadlo, taky na různé věci, které souvisejí s herními dovednostmi. Kluci a holky si můžou vyzkoušet fotbalové schopnosti, bude střelba, bude třeba plétání topánků, taky budou různé pohybové aktivity a bude i muzika, protože zahrají porubští, trubači a skupina Tři teta, která nám dneska vystoupí v průběhu odpoledne. Takže myslím si, že rozhodně kdo přijde k nám tady na hřiště do Pustkovce na Den pro rodinu, nezaváhá, budeme se na vás těšit. Vstupné je zdarma, takže nezaplatíte vůbec nic a naopak se můžeme těšit na úžasnou atmosféru a taky spoustu dobrého jídla a pití, pochopitelně.
0: Když tak, kdybyste chtěli pochytit ještě něco podstatného, naše webovky vás navedou. Honzi, nemůžu se nezeptat, už probíháte, už jedete, nebo v kolik plus minus začíná ten hlavní program?
1: Začínáme v 11 hodin, takže když teď někdo sem k nám zamíří, tak si myslím, že je ten nejvhodnější čas, nejvhodnější doba, protože zatím nikde se netvoří fronty, nikde nejsou kolony, nikde nejsou řady. Myslím si, že ale během odpoledne už tomu bude trošku jinak, protože o téhle akce bývá velký zájem. Takže rozhodně, kdo dřív přijde, ten dřív mele, jak se říká, budeme se na vás těšit na hřišti v Pustkovci na Dní pro rodinu.
0: Rozhodně sledujte i sociální sítě, ať se dozvíte víc a třeba si to i omrknete. Honzi, ať vyjde počasí, užívej si to a krásný den i tobě, ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
0: No, tak to už je dneska kolikátý třetí nebo čtvrtý zářez a to stejné se ptám vás teda. Doufám, že to nemáte profesionální a že opravdu nevyděláváte korunky, ale kde se nacházíte zeměpisně a přičem všem posloucháte Rádio Čas? Zkrátka, co děláte? WhatsApp číslo 7766 12 800, napište, vyfoťte, namluvte a ještě jednou sobotní pozdravy všem Toníčkům, Tondům, k svátku.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Hezký den přeju z Vlčnova, píše nám Míša přes WhatsApp Rádia Čas, u nás úklid, vaření a potom chvíli odpočinek, než půjdu do práce na noční. Jinak pozdravuji Monču do Veletína na benzínku a všechny, kdo poslouchají Rádio Čas. Pozdravy letem, světem, internetem, všude tam, kde se nacházíte, z Blanska od Míši, opět zase v práci, svatby v plném proudu, tak zrovna češu nevěstu na svatbu, jo, tak přitom všem posloucháte Rádio Čas a přitom jakoby, jak to mám říct kulantně, no prostě, ježišmarja, já ani mluvit nemůžu, sliním jako hladový pes, protože WhatsApp zprávu v podobě fotky nám poslala Petra, jo. Rádio, přeju všem krásnou pohodovou sobotu, teď dělám věnečky pro kamarádku na oslavu narozenin. Mimochodem Péťa Spacová je teda mistr kuchař, nebo spíš mistr cukrář, a potom ještě poslala další galerii, díky, a toto jsem dělala včera. Proč mě tak provokujete? To je něco tak nádherného. Ne, nechci nic posílat, hlavně ať strávníkům chutná, takže lidi, ať děláte, co děláte, užívejte při tom muziku s Rádiem Čas a nezapomeňte, už za chvíli se spojíme s mým rodným městem, s Opavou, kde se otevírá Breda Point, máme tam speciální vysílací studio, na místě už je kolegyně Eva Rigler a včas si řekneme víc. Užívejte den.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Radio Chess.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Radio Jazz. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Je čas přesunout se do Opavy, kde jsme pro vás připravili speciální vysílání z místa, které jsem miloval, kde se doslova pár metrů odsud vždycky odkrýval třeba i velký vánoční strom a sahal až do horních pater budovy. To místo najdeme, jak už říkám, v Opavě. Všichni ho známe jako Breda, legendární obchodní dům i architektonický skvost, který dnes otvírá svůj suterén a právě z Breda Pointu se dnes hlásí i kolegyně Eva Rigler s řadou svých hostů. Takže zlomte vás, Opavo a hlavně Evi, ahoj a máš slovo.
1: Ráďo, ahoj a moc děkuji za předání slova. Ano, jak jsi říkal, my už se teď tady hlásíme z Breda Pointu, což je opravdu takové unikátní, krásné místo s obrovskou historií a je úžasné, že ta historie se bude psát i nadále. A mým hostem tady v mobilním studiu v Opavě je Marek Zigula a to je právě správce Bredy. Marku, dobrý den, já vás tady moc vítám.
2: Dobrý den, já vás taky vítám.
1: Tak, já vám položím rovnou otázku, vy jste mi ji předtím tak trošku zodpověděl, ale kde my se vlastně právě teď nacházíme? Tady, kde se dějí všechny ty přednášky a jsou tady dobré kávičky a máme tady mobilní studio, tak co to je přesně za prostor?
2: No, tak my se v podstatě nacházíme v obchodním době Breda v prvním patře, ale nacházíme se taky v historické domě číslo 11, což v podstatě je obestavěný dům, který byl obestavěn tou novou Bredou. No a to je jeden z těch tajů, který tady taky máme.
1: Těch tajů jste objevili více, pokud jsem správně pochopila ve chvíli, kdy jste se pustili do té rekonstrukce, do toho inovování, tak co třeba pro vás bylo překvapení? Co jste tajemného objevili?
2: No, jelikož tady už vlastně máme ve správě a v projekci tento objekt celkem 8 let, tak těch tajů tady je opravdu docela dost, jak jakoby skryté místnosti, skryté a zazděné schodiště, ale taky i konstrukční prvky, které tady v podstatě v celém tom obchodním domě jsou. Protože Breda se sice postavila v roce 27 až 28, ale celá ta jedenáctka je historicky v počátku 20. století, to znamená 1907, 1911, kde prostě byly vytvořeny Davidem Weinsteinem různé rekonstrukce pro jeho prodej obchodní prvku.
1: Myslíte si, že třeba ještě něco objevíte, že objevíte nějaký ten taj, nějakou ukrytou místnost, nějaký poklad?
2: No, poklad si myslím, že ne. Spíš teďka, jak se objevila tam to nové schodiště, teda to no, pod tím novým schodištěm se nachází prostor a my vlastně určitými prvkama musíme zjistit, co to je, protože v těchto prostorech se právě nachází ta spodní voda a proudí nám do minus druhého podlaží, kde se má v budoucnu nacházet loutkové divadlo. Proto musíme to všechno odkrýt, zjistit a kde se v podstatě i to historické jakoby potrubí kanalizace nebo cokoliv dalšího nachází.
1: Marku, tak my budeme držet palce, ať ta překvapení, která budete objevovat, ať jsou sama pozitivní a ať to má přínosný efekt. Držíme palce, ať se Breda Pointu daří. No a my pokračujeme dál. Ladíte Rádio Čas? Rádio Čas. Hity, které milujete.

I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.

0: Před chvílí nám i posluchačka Maruška psala přes WhatsApp Rádia Čas a aktuálně Rádio Čas poslouchá až na Floridě, kde mají tuším o 6 hodin méně. Takže de facto až na druhý konec světa se teď ponese přenos z našeho vysílacího studia v Opavě, tedy z opavského Breda Pointu. No však už vám ho je s dalším hostem přiblíží kolegyně Eva Riegler. Evi, spojení funguje, je to vaše?
1: Rádio, moc děkuju, jsem ráda, že spojení funguje, protože tady to spojení, které probíhá v Breda Pointu, je naprosto famózní. Je tady úžasná energie, úžasná nálada, dozvídáme se spoustu, ale spoustu zajímavých věcí. No a mým dalším hostem tady v mobilním studiu Opavě je Vladimír Schreier, náměstek primátora. Dobrý den, já vás tady moc vítám.
2: Dobrý den všem.
1: My jsme si povídali, já jsem vám trošku naznačila, o čem to teda bude, to dnešní povídání. A mě by zajímalo, jak si třeba vy sám pamatujete Bredu z minulosti.
2: Tak pro mě byla vždycky Breda takovým tím nejdůležitějším obchodním centrem města Opavy. A já vždycky si vzpomínám na svoji babičku, svého dědečka, kteří byli z doby Rakouska-Uherska a pamatujou to otevření vlastně Bredy. A pro ně vždycky to byl nákup do Bredy. A ta poválečná generace potom chodila do Prioru a samozřejmě po roce 1990 se to zase rychle změnilo a zase všichni chodili nakupovat do Bredy a bylo to o tom, že ti lidé vyjeli do toho pátého patra, ten výtah nikde nestál a pak šli pěšky prostě z toho pátého patra a postupně si procházeli ty jednotlivé obchodní prostory. To je prostě Breda a pak samozřejmě ten vánoční strom, na který vzpomíná celá Opava, která si ho pamatuje.
1: Máte třeba ještě nějakou takovou konkrétní vzpomínku?

0: ví, a je to třeba ten koupený chlebíček, se kterým jste sešel dolů, nebo něco, co se vám vybavuje?
1: Tak samozřejmě vždycky je to ten moment, kdy člověk běhl do toho pátého patra a rozhodoval se, jestli nakupovat anebo jít pro chlebíček. To byl vždycky ten boj v tom člověkovi.
0: Co vyhrávalo většinou?
1: Tak u mě vždycky vyhrával spíš ten chlebíček, se přiznám. Ale já ještě řeknu jednu vzpomínku, kterou jsem zažil v roce 2022, kdy jsme vlastně dělali první workshop Bredy a tehda, když jsme otevřeli tu historickou mříž, tak vstoupil do toho zdemolovaného prostoru 12-letý chlapeček a říká, je, tady je otevřeno, můžu se tady podívat. A pak mě vyprávěl, že babička, maminka mu vyprávěli o tom, jak chodili do Bredy nakupovat, jak si vzpomínají na ten vánoční strom. A hnedka se ptal, jestli může přijít s kamarády, ptal se na to, proč je ta Breda zavřena. Měl spoustu otázek, které mě udivily u toho 12-letého chlapečka, které mě nepoložili ani dospělí lidé, tak jako ta mladá, malá dětská duše. A to mě dodalo optimismu, že o Bredu bude vždycky prostě zájem.
0: Náměstek primátora Vladimír Šrajer je hostem dnešním mobilním studiu tady v Bredě, v Opavě. Já vám moc děkuji za vaše povídání a zároveň přeju, ať opravdu ten prostor, ta budova, ten život tady oslovuje stále více generací.
1: Já jsem přesvědčen, že bude oslovovat všechny generace a moc děkuji za pozvání.
0: My děkujeme a samozřejmě pokračujeme dál. Vy si užívejte krásnou sobotu na vlnách Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Milujete.

0: Dopolední pozdravení ze studia Rádia Čas s Radimem a zároveň ze speciálního vysílacího studia v opavském Breda Pointu, kde už má dalšího hosta Eva Riegler a uveduje pouze jedinou otázkou, takovou hádankou. Co to je? Já to nechápu, Eva to miluje. Já bych to neudýchal, Eva říká, já chci víc. A ne, není to tamto, je to prosím pěkně běh. Tak sportu zdar a slovo pro vás.
1: Ráďo, děkuji za báječné uvedení a sama se přiznám, že než jsem zamířila tady dneska do Breda Pointu, tak jsem si ráno byla zaběhat. Ale já tady mám odborníka na slovo vzatého, protože tady mám Adama Hotáka z Alta Vibe Run Clubu. A Adame, já vás tady vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A právě součástí toho dnešního programu tady v Bredě je taky běh právě s Alta Vibe Run Clubem. Můžete nám představit, o co konkrétně jde?
2: Určitě, děkuji za otázku. Jde vlastně o to, že my jsme opavská mužská skupina, neboli Run Club, kterou jsme se dvěma kamarádama jako studenti založili minulý rok. A snažíme se vždycky jednou do měsíce tady v Opavě dělat nějakou akci, kdy pozveme nějaké lidi, samozřejmě všechny věkové skupiny, a snažíme se společně sportem spojovat ty lidi, jdeme se nějak zaběhat a pak společně vždycky strávíme nějaký čas.
1: To zní naprosto skvěle. A jak to zapadá vlastně přímo do toho konceptu teda té Bredy k tomu dnešku?
2: Do toho konceptu té Bredy, tak to zapadá tak, že vlastně samozřejmě otvírá se tady Breda, nový prostor, takže samozřejmě město chce, ať o tom ví co nejvíce lidí, tak se nám město ozvalo, že vlastně s tím, aby jsme tady udělali naši akci, aby jsme tady dotáhli ideálně vlastně naší cílovku, což jsou především mladší lidé, tím, že i my jsme studenti, tak i cílíme, dá se říct, jakoby na studenty, ale samozřejmě jsme rádi, když přijdou i třeba dospělí nebo něco jakoby starší, nebo tak, no ano, takhle tak cílovky, jako i starší lidé. A takže takhle tak, aby jsme vlastně tady udělali zase dotáhli nějaké lidi a takhle tak udělali tady nějaký program a představili teda v rámci sportu a i tenhle ten nový prostor.
1: A můžou třeba ještě teď aktuálně lidé přijít a zúčastnit se toho běhu?
2: Určitě můžou, jelikož náš program vlastně začíná až o 7:30 dnes večer, kdy máme sraz a potom až v 8 budeme vybíhat. Plus máme takovou teďka dneska specialitku, kdy po našem běhu, tak tady v místech, v prostorech Bredy, tak bude ještě after party. Takže potom máme v plánu, že si tady společně s lidmi ještě můžeme zatančit a ještě si tady můžeme společně užít. Takže určitě ještě budeme moc rádi, když nějací lidi, kteří třeba o nás ještě neví, tak dneska dorazí a seznámí se s náma a užijou si naši energii a naši akci. No.
1: Adame, skvěle, to zní opravdu báječně, tak já držím palce, ať se toho běhu a následné afterparty zúčastní co nejvíc lidí, protože to zní jako opravdu ta ideální odměna po tom sportovním výkonu. Pokud se toho někdo bojí, necítí se třeba jako zdatný běžec, tak máte pro něj nějakou radu, aby se toho teda fakt zúčastnil a nebál se?
2: No bát se určitě nemusí, jelikož my vyloženě zdůrazňujeme, že naše motivace není ten výkon, na to necílíme, cílíme na to právě spojit ty lidi, vytáhnout z gauče a i lidi, kteří třeba nejsou vyloženě nějak závodní nebo profesionální sportovci. My sami vlastně nejsme běžci, což je třeba paradox, ale nejsme běžci, což tím si myslím, že to možná může být pro ty lidi fajn, že se s náma můžou stotožnit. A snažíme se běžet fakt pohodovým tempem, běháme většinou 6 minut na kilometr, což kdo je běžec, tak ví, že to je fakt úplně v pohodě. A takže ten výkon tam není prioritou a i když vlastně někdo třeba nestíhá nebo potřebuje běžet o něco pomalej, tak zvolí si tempo a vždycky někdo z nás tak na něho počká, je vzadu vlastně s těma třeba posledníma v té skupince a doběhneme s nima a vůbec na to netlačíme na ten výkon, takže jsme otevření úplně komukoliv.
1: A jdeme díky, ať vám to skvěle běží, no a my běžíme a sprintujeme dál. Ladíte Rádio Čas?
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, hity, které milujete a víkendová pohoda všude tam, kde posloucháte, aktuálně třeba i do všech kuchyní, kde se v malém i velkém chystá sobotní oběd. Já jsem tady o chlebu a o vodě, ale protože jsem masochista, tak si dopřejeme ještě zákusek. Tím zákuskem je dneska návštěva speciálního vysílacího studia Rádia Čas z mého rodného města, tedy z Opavy. Breda Point se otevírá. Ano, pokud vám říká něco Breda, legendární architektonický skvost a nebo dokonce obchodák, kde jsem chodil ještě jako takhle malý kluk, tak právě tam v našem studiu sedí kolegyně Eva Riegler a většinou tam není sama, protože ve dvou a více se to lépe táhne, další host je připraven a já předávám slovo.
1: Ano, legendární historický skvost a my se právě teď v něm nacházíme a právě teď budeme hodně jíst, hodně pít a užívat si gurmánské zážitky, protože mým hostem je teď aktuálně Michal Žídek, což je provozovatel cateringu Pes Myslivny a právě teď tady v Bredě je opravdu unikátní nabídka nádherných delikatesních skvostů, které prostě člověka lákají k tomu, aby jedl, pil a užíval si tu danou chvíli. Michale, dobrý den, moc vás tady vítám.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v Rádiu Čas.
1: Tak, co jste si na ten dnešek, na ten speciální den tady v Bredě vlastně připravili?
2: My jsme si dneska připravili koktejlové menu speciální, které je inspirováno historií. Máme tam 5 míchaných drinků a každý má jiný základ a hosté si můžou vychutnat různé chuťové profily.
1: A souvisí to třeba nějak právě s historií Bredy? Šli jste třeba opravdu do té letité historie, abyste tam vytáhli to, co tady třeba pily ty dámy při nákupech?
2: Ano, samozřejmě. Snažili jsme se inspirovat v prvé řadě historií, protože samozřejmě obchodní dům Breda je z první republiky, takže první republika pro nás byla velkou inspirací a potom samozřejmě 2 hlavní jména, které jsou spojeny s obchodním domem Breda, a to je pan Weinstein a pan Bauer.
1: Tak a když se teda napijeme a užijeme si ten skvělý drink, tak by to ještě chtělo možná něco na zub. Takže co si tady dneska můžeme dát?
2: Máme tam nějaké drobnosti k jídlu, tapas, těstovinky, je to všechno, řekněme, nějaký finger food, takže drobnosti, žádné velké plné břicho, spíš unikátní chutě.
1: Pojďme si možná ještě trošičku vysvětlit pojem finger food. Předpokládám, že to není o tom, že si budeme olizovat prsty, takže co si můžeme tady dát za finger food?
2: Samozřejmě prsty si olíznout můžete, pokud vám bude chutnat, nicméně finger food je vždycky nějaké, představte si drobnosti, drobné jídlo, které vás nějak extrémně nezasytí a vlastně vám dá prostor ochutnat i něco dalšího.
1: Děkuju, skvěle. Takže já vám přeju, ať je tady teda spousta spokojených návštěvníků, kteří se budou olizovat až za ušima, nejenom ty prsty, a ať se vám daří.
2: Děkujeme moc.
1: No a ať už teda svačíte, obědváte nebo si užíváte úplně jinou podobu zážitku, my jsme rádi, že ladíte Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Speciální vysílání sopavského Breda Pointu. Za chvíli se tam vracíme, ale taky hity, které milujete a sondáž, jak vlastně tu sobotu s rádiem Čas a teď Radíme, pěkně zdravím, trávíte. Takže WhatsApp 77661280. Dostal jsem tady úžasné fotky, pestrobarevné fotky s řadou pejsků a naštěstí bylo u toho i vysvětlení. Jsme s vestíkem Denim na srazu vestíků v Kateřinicích. Je jich tady 133. Je, škoda, že nejsme 5D, to byste měli vidět. Ale ať děláte, co děláte, snad vás to s rádiem Čas baví. Radím sobě Slabednář jméno mé, za celý tým vám přeju pohodu. Za chvíli se tady vracíme do Opavy, ale to by bylo, abych vám nedopřál ještě jednou hvězdnou vyhlídku Milana Gelnera pro sobotu i neděli, zkrátka pro celý víkend. Tak se podle toho, když tak zařiďte.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude dnem poněkud nevyspytatelným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Charakterizovat nás bude pohyb a změna, ale také chuť užívat si života a všeho, co je nám příjemné skrze naše smysly. Pozor bychom si měli dávat především na své sklony k milostným úletům a nemoudrému chování. Potýkat se pak budeme s mnohými karmickými zkouškami, tedy událostmi skořeny v daleké minulosti. Dát bychom přitom měli na svou intuici. Neděle bude obdobná, jen hrany konfliktních událostí budou zaoblenější. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Tak si tady pročítám něco o fenoménu jménem gin, což je nápoj, vy starší 18 let, ne, ale což je nápoj, který má dneska svůj svátek, protože právě 13.6. je světový den ginu. Tenhle ten legendární koktejl, de facto gin a tonic, který si často dáváme v klubech nebo v rámci sobotního večera, vznikl v Indii. Jak asi víte, britští vojáci potřebovali užívat chinin, jehož je součástí jako prevenci proti malárii, ale samotný byl opravdu hořký, jo. Takže ho právě míchali s ginem, cukrem a limetou, takže odtud inspirace v rámci slavného koktejlu. No a jinak, a takhle by mohl pokračovat, no, je tady spousta perliček, například, že se kdysi doporučoval na pročištění močových cest, to už myslím bylo vyvráceno, dokonce někteří páni odborníci svým pacientům radili, aby, a pozor, je to jenom zajímavost a už to není doporučení, jo, aby se jednou měsíčně takzvaně spráskali do němoty, pokud chtějí zůstat zdraví. No, tak jak říkám, co bylo, bylo, gin pořád hezky voňavý, já ho mám třeba hodně rád, pokud je esencí, ingrediencí, stopou a takzvaným akordem v parfémech, jo. Ale ať už jalovcový jste nebo nejste, prostě posílám do světa jako další perličku prostřednictvím Rádia Čas. Přihazuju kopec muziky a dneska speciálně i vysílání číslo 2 z Opavy. Za chvíli už Eva Riegler z Breda Pointu s dalším vzácným hostem.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas je vám parťákem, třeba i víkendovým, někomu do práce, jinému na cesty, dalšímu na zahradu do houpací sítě. Hity, které milujete, pohodička. No a kdybyste to náhodou měli blízko do Opavy, stavte se. Stavte se do Breda Pointu, kde dnes probíhá celodenní program v rámci speciálního otevření. A na místě je i stoleček a u stolečku židlička a na židličce Evička. Eva Riegler i s řadou vzácných hostů. Já pomalu předávám slovo a Evi jenom taková výzva. Jestli teď svého hosta a hlavně tedy její ateliér uvedeš správně, máš u mě obrovskou čokoládu, protože já na to neměl.
1: Rádio, tak já si tu čokoládu asi koupím sama. Protože opravdu tohle je jazykolám a myslím si, že mnohem lépe to řekne moje další hostka. A to je Ivana Čobejová, architektka belgického ateliéru Office. Ivano, dobrý den, já vás tady moc vítám a teď prosím, řekněte to.
2: Dobré, tak po 7 rokoch v Bruseli mám už aj prízvuk, takže Office Kirsten Geers David van Severen.
1: No krása. My bychom to zkrátka nedali, ale my bychom nepochybně nezvládli i spoustu věcí, na které vy se právě teď podílíte v rámci belgického ateliéru Office. A dneska zrovna jste představovali návrh budoucího využití Bredy, tak mě by zajímalo, která část přípravy studie byla pro vás taková úplně nejnáročnější? Co byl největší oříšek?
2: Myslím si, že za ten vlastně rok od podpisu zmluvy na projekt, který robíme tiež s brněnským ateliérom Gram, bol vlastně velkou výzvou to, že je to storočná budova, je to pamiatka. To znamená, že náš vlastně víťazný súťažný návrh prešiel rôznymi variantami, rôznymi úpravami v spolupráci alebo v dialogu s pamiatkovou ochranou, s MPU. Čiže to vlastně bol naozaj oriešok a stále vlastne bude, ten proces sa nekončí a v ďalších stupňoch tiež stále budeme vlastne v dialogu, aby tá stavba, aby sme ju mohli priniesť do 21. storočia z architektonického vlastne konceptu, ale zároveň zachovať vlastne všetky hodnoty, ktoré sú určené pamiatkovou ochranou.
1: Ja myslím, že to by nás všechny opravdu zajímalo, jak se dá vlastne skloubit ten respekt k historii budovy, k tomuto unikátu s potřebami současného života.
2: Myslím, že je dôležité pochopiť, ako tá stavba fungovala a ako má fungovať dnes. To znamená, z pôvodne vlastne nákupného centra 1928 sa dostávame do veľmi multifunkčného zložitého organizmu pre Opavu, kde bude škála funkcií a to so sebou prináša nejaké akoby stavebné úpravy. A zároveň, to znamená, my sme sa snažili ako keby tú architektúru koncentrovať do toho vertikálneho jadra a vlastne spraviť jasnú hierarchiu toho, čo je moderné a čo je vlastne pôvodné. A myslím si, že po tom roku sme dospeli k nejakému kompromisu aj s ľuďmi z MPU a v ďalších štádiách sa to bude už iba spresňovať a kryštalizovať tá jasná podoba.
1: Ivano, díky moc za tohle povídání a držíme palce, ať se to teda hezky vykrystalizuje.
2: Díky moc.
1: A my pokračujeme dál, ladíte Radio Čas a přejeme vám krásný víkend.
3: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
4: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Skvělá, skvělá muzika, pohodička s rádiem Čas. Řeknu vám, baví mě lidi, kteří jsou mistři svého oboru, za kterými něco zůstává, a dalšího takového srdcaře, architekta, hostí ve vysílacím studiu Rádia Čas, konkrétně v opavském Breda Pointu, kolegyně Eva Riegler. Takže pojďme stavět, pojďme renovovat. Evi, máte slovo a oběma bonjour.
1: Stavíme a renovujeme, bonjour, a pokračujeme v tom, co jsme tady začali, to znamená opěvování Breda Pointu, protože jsme se vrátili do tohoto unikátního kouzelného místa a snažíme se mu dát nový život. A určitě se o to snaží taky Jan Kudlička, architekt ateliéru Gram. Honzo, krásný den vám přeju.
2: Krásný dobrý den všem a i těm, co nás dneska poslouchají.
1: Já se vás rovnou zeptám, v čem je vlastně projekt Breda jiný než ostatní, na který jste třeba dosud pracovali?
2: Já bych vyzvinul takové dva hlavní body, čímž v kterých je vlastně ta Breda pro nás něčím jiným než jiné projekty. Jedna je samozřejmě ta programová náplň toho celého domu, to, že vlastně my jsme od začátku neměli přesně definovaný program, co do toho domu dostat, a celý ten proces vlastně byl konzultován i s kolegyněmi ze studia Spolka, které vlastně se podílejí na té participaci. A druhá taková věc určitě, co byla pro nás novinkou, tak tím, že Breda je památkově chráněný objekt, tak celkově ta spolupráce s památkáři a to respektování, ta úcta k té památkové ochraně té budovy.
1: Co vás třeba právě na téhle historické budově nejvíc zaujalo, nebo třeba na tom jejím příběhu?
2: Takový ten, řekl bych, genius loci té budovy, co je neuvěřitelný, je, že nejenom tady v Opavě ta budova neuvěřitelně rezonuje, to, jak ji vlastně lidi vnímají a jak na to vzpomínají, že semka chodili nakupovat, že tady stál ten vánoční stromeček v té kupoli, ale zároveň vlastně i mimo Opavu, protože my jsme z Brna a často s lidmi, s kterými na tom projektu spolupracujeme, a ten tým je opravdu obsáhlý, tak často i různí profesanti a spolupracovníci tak právě tu Bredu znají a pamatují si, že semka chodili třeba nakupovat.
1: A jaké si třeba myslíte, že by se měla zachovat kvality? Protože si povídáme o tom, co všechno tady zažili, co všechno viděli, jak hluboce se do nich tohle místo zapsalo. Tak co by si třeba právě Breda měla zachovat i do budoucna?
2: Měl by to být určitě dům, který je co nejvíce otevřený veřejnosti. To je vlastně ten základní koncept, s kterým od začátku tady pracujeme. To znamená to, aby opravdu ten dům byl zapojen do toho kulturního a společenského života Opavy, tak aby si ten dům mohli ho kdykoliv navštívit, projít ho právě z toho plánovanou předprostoru toho náměstí a projít ho skrz naskrz, užít si ten prostor té terasy a ty výhledy na historické centrum Opavy.
1: My jsme si tady mimo mikrofon ještě povídali o tom, že vlastně část vaší pobočky je i ve Francii. A mě v té souvislosti napadá, když tam jste v té Francii, určitě okoukáváte tu místní architekturu. Je myslíte třeba něco, co by se právě z té Francie dalo krásně a ladně převést tady do Opavy?
2: No, to je teda...
1: Krom třeba gurmánský

0: zážitků, které se tady určitě si můžeme užívat?
1: To je super otázka. Už jste to nakousla, ten gurmánský zážitek by se částečně mohlo třeba přesunout do té restaurace v 6. MNP, kde je plánovaná taková zážitková restaurace, kde možná kus Francie by se mohl podávat na talíři.
0: A možná k tomu můžu hrát i šansony. Jan Kudlička byl hostem v tomto Breda Pointu v našem živém vysílání tady z Opavy. Honzo, moc děkuji za skvělé povídání.
1: Díky moc.
0: A my pokračujeme dál. Ladíte Rádio Čas. Bonjour. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Další hity budou následovat půl jedné, dobré odpoledne s Rádiem Čas, dneska z Ostravy, kde se neděje nic moc, jenom já u mixu, u kavé, ale v druhém vysílacím studiu v Opavě, tam se dějí věci. Jsme součástí otevření takzvaného Breda Pointu v obchodním domě Breda, domu s obrovskou historií, takže bychom se té minulosti, ale třeba i výhledům do zářné budoucnosti tohoto fenoménu pověnovali trochu víc. Evi, máš tam na to v Opavě nějakého odborníka?
2: Tak já mám samozřejmě odborníka doslova na slovo vzatého, a to historika a dokumentaristu Václava Hájka. Dobrý den, já vás tady moc vítám.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďme trošku zabrousit do té historie, do toho všeho, čím tady ta dnešní Breda dýchá. Co třeba pro vás budova Bredy znamená a v čem vidíte tu její hodnotu nejen historickou?
3: Tak budova toho historického obchodního domu, původní název byl Breda a Weinstein, pro mě znamená hlavně symbol. Symbol toho, že když lidé sní a umí si za svými sny jít, můžou vlastně z toho vznikat velké věci, které můžou potom přežít vlastně je samotné. Takový sen o tom, že do malé Opavy, do takového jakoby středně velkého města, přinesete kus Chicaga, kus velkého světa, který vlastně bude zářit a inspirovat, tak přesně takový sen snili obchodník David Weinstein a architekt Leopold Bauer. Takže to, že ta budova i po skoro 100 letech je středem zájmu, pozornosti veřejnosti a vlastně i odborných kruhů, to svědčí o tom, jak mimořádný počin to byl. A to, i když vlastně život Davida Weinsteina skončil tragicky, tak ten odkaz, který nám tady zanechal, že ten vlastně to přežil a je pořád přítomný. Takže za mě je to jakýsi takový manifest toho, kam by mělo město Opava směřovat, jakési memento těch minulých generací, abychom neustávali v tom pohybu vpřed.
2: Máte pocit, že třeba i v dnešní době, když se teda tady vlastně Breda znovu otevírá, tenhle historický skvost, tento historický unikát, víme teda, jaká byla ta původní myšlenka, s čím do toho šli majitelé. Myslíte si, že Breda může aspirovat na to, že se opravdu stane tím velkolepým nákupním místem, které může třeba právě konkurovat i americkým obchodním domům?
3: Tak já si úplně nemyslím, že to bude zase jakoby obchodní dům, ani jakoby tím směrem se myslím neubírají myšlenky tady vlastně celého toho projekčního týmu nebo vlastně celého toho architektonického kolektivu. Já myslím, že podle mě, aspoň za mě, by Breda měla, nebo ten obchodní dům Breda měl plnit tu funkci, kterou jsem zmiňoval, že bude vlastně přitahovat jak svou autentičností a vysokou architektonickou hodnotou, které bude, doufám, dán dostatečný prostor k její prezentaci, a bude městu poskytovat to, co mu skutečně chybí, že bude to vlastně kombinovat ty historické prvky i nové funkce. Vlastně tím bude mě posilovat hrdost jednak občanů na svoji minulost, nebo obyvatel města na svoji minulost, ale zároveň bude město posouvat dál a kultivovat.
2: Václav Hájek, historik a dokumentarista, je aktuálně mým hostem tady v Breda Pointu v Opavě. Já vám moc děkuji za zajímavé povídání a ohlédnutí do minulosti.
3: Také děkuji.
2: No a samozřejmě taky přeju, ať se vám veškeré ty sny i ty velkolepé nádherně plní. A ideálně taky při poslechu Rádia Čas. Hity,

0: taky? A my? My pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas, odpolední pohodička, i když pro náš tým dneska pěkně rušno, s našimi sluníčky jsme na řadě míst Moravy a Slezska, ale taková ta hlavní centrála se dneska nachází v opavském obchodním domě Breda, v takzvaném Breda Pointu, kde prakticky celou sobotu probíhá slavnostní program, na který jste zváni i vy. Na místě za náš tým je i kolegyně Eva Riegler, která teď bude mít velmi jednoduchou práci. Hosta uvede a on si to potom řekne všechno sám. Evi, opravdu věř mi, je to srdcař. Předávám slovo.
1: Rádi, děkuju. Ano, já už jsem svému hostovi říkala, že je zkušený a zdatný rétor, takže to jsou přesně ty rozhovory, na které se vždycky velmi těším. Tomáš Navrátil, primátor města Opavy, je mým vzácným hostem tady v mobilním studiu v Bredě. Dobrý den, já vás moc vítám.
2: Krásný dobrý den, všichni zdravím.
1: Ano, když město koupilo Bredu, tak vy už jste nejspíš dopředu tušili, že ta cesta k tomu jejímu znovu otevření bude nejspíš trošku dlouhá. Dlouhá a trnitá. A kdy si třeba myslíte, že vlastně dojde k tomu otevření celé Bredy veřejnosti?
2: Tak připravujeme to tak, abychom do roku 2028 mohli zahájit všechny rekonstrukce a opravy a v roce 2029 by mohlo být hotovo a Breda by se mohla plně otevřít veřejnosti.
1: A myslíte si, že třeba Breda si znovu získá srdce Opavanů? Protože my jsme tady slyšeli už spoustu nádherných historek, co všechno tady zažili, co viděli, jaké to bylo kouzelné místo. Myslíte si, že to zase může stát tou srdeční záležitostí?
2: Věřím, že ano, protože lidé si skutečně připomínají, co tady buď oni sami, nebo jejich rodiče, dokonce prarodiče zažili v tomto domě. Mají to spojené samozřejmě s nákupním centrem, mají tady vzpomínky na výtah, kde je paní vozila ve výtahu, kde tady byl krásný vánoční strom. Ale samozřejmě dnes už to tak být nemůže, protože musíme splnit samozřejmě dnešní normy a máme tady spoustu obchodních center, ale věřím, že připravíme tento dům s takovým složením toho, co tady bude, že si najde místo do srdcí nejenom Opavanů, ale velkého širokého okolí a bude to opravdu znovu jejich srdeční záležitost.
1: Tak když se na tu srdeční záležitost podíváme, pokud si podíváme do budoucna za 10, 20 let, tak jak by třeba podle vás měla vypadat?
2: Je to teda hodně daleko, ale já věřím, že to, co se tady pomalinko tvoří s tím týmem, takže tady dlouho bude a určitě tady chceme loutkové divadlo. My dlouho řešíme vlastně prostory, kde by měly být a tady je vlastně jedinečná možnost ho tady dostat. A měla by tady být překrásná restaurace s kavárnou a s ochozem vlastně na střeše, s výhledem na celé město. A mělo by tady být inovační centrum a také možnost prezentací místních firem. A mohla by tady být velká galerie a podobně. A já myslím, že tady bude takové složení, že se to všem bude líbit a že se na to určitě, nebo máme se na co těšit.
1: No zní to naprosto nádherně. Pane primátore, moc děkuji za tohle milé povídání a samozřejmě my všichni držíme palce, ať se vám tyhle vize, plány a sny vydaří.
2: Děkuji a buďte s námi a společně tomu dáme nový život.
1: Dáme tomu nový život, buďte s námi, ladíte Rádio Čas a my vám samozřejmě přejeme krásný víkend.

0: Tak Calling zatím v nabídce nemáme a vlastně ještě nevím, jestli koncertují, ale o kom vím, že koncertuje a ve velkém a široko daleko nebude nikde jinde, než právě v Ostravě, tak je to skupina Europe. Tak prosím vás, jenom připomínám, to největší, co můžeme nabídnout letos na podzim, velký koncert skupiny Europe a k tomu ještě další tři obrovské Leny a speciálního Smarpo, taky Olympic, takže to budou hity jeden za druhým, nebo David Koller, solo jízda, ale předpokládám, že jsi ty skupiny Lucie. Na Megáči, přesně tak, megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Připomínám i teď na prahu léta a prázdnin, ale už to všude visí, tak ještě ať si pořád vyberete to správné místo v hale. 21.11. Ostrava Arena, konec konců jako vždycky a předprodej, to je to nejpodstatnější, cazradio.cz. No a protože velký zájem mají i vzhledem ke skupině Europe naši kolegové z Rádia Čas Rock, tak prostě nakupujte, dokud je čas, jo? cazradio.cz, jinak pohodu všem a jestli máte chuť napsat nám, co zrovna děláte a kde třeba i zeměpisně posloucháte Rádio Čas, moje klasická sobotní sonda, pište 77 66 12 800 a klidně namluvte i audio, protože já vás vždycky rád slyším. Dobrý den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Veď příběh nekončí, já dalej hrám a padám viac než stále.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A teď možná budu trochu brečet. Už třetí hodinou vysílá Rádio Čas, mimochodem dobré odpoledne všem i z opavského obchodního domu Breda. Slavnostní otevření Breda Pointu je v plném proudu. V našem vysílacím studiu úžasná kolegyně Eva Riegler a zpovídá všechny, pro které je Breda tak trochu osobní záležitost. A Evi, já ti teď prozradím, že s tvým dalším hostem jsem seděl v jedné lavici z naší třídy na obchodce. To byl rozhodně nejhodnější a nejpracovitější člověk a já mám takový pocit, že taková i zůstala. Takže dámy, slovo pro vás.
1: Ráďo, ty jsi mi neprozradil žádné tajemství, já už to totiž vím, já jsem si s touhle dámou, s tím dalším hostem, který usedl k nám do mobilního studia, dlouze povídala a dozvěděla jsem se spoustu báječných historek a pikantností, takže ty si prosím tě nechám do éteru, až budeme vysílat spolu. Takže mám zásobu, ale teď se pojďme podívat na tu zásobu historek z Bredy. Mým hostem je Jana Foltisová, vedoucí projektového týmu Breda. Janí, moc vás tady vítám.
2: Krásný den přeju všem posluchačům a hlavně tobě, Radíme.
1: Takže co konkrétně vlastně v Bredě bude? Na co se můžeme těšit?
2: Ten projektový tým vlastně pracoval na té náplni téměř rok a výsledek myslím si, že je fajn a že Breda bude živá, že tam bude spousta věcí, že si tam nejdou jak malé děti cestou, tak i třeba starší lidé, všechny generace. A já už budu mluvit konkrétně, v tom druhém podzemním podlaží a v prvním podzemním podlaží by mělo vzniknout loutkové divadlo. V podstatě se jedná o přestěhování současného loutkového divadla z prostor, kde je město v nájmu, do prostor vlastní. Měl by se zde také nacházet víceúčelový sál se zázemím. Kopule, ta je pro Opavák jako ikonická, všichni ji znají, všichni vzpomínají na to, jak tam byl vánoční stromeček.
1: To už jsme tady několikrát slyšeli, Véteru.
2: Takže ta nám zůstává otevřená, aby si tam vlastně lidé mohli tento prostor například pronajmout pro různé akce, aby sloužila různě k prezentacím a samozřejmě počítáme různě i s vánočním stromečkem. Na to tady bude dneska několik dotazů.
1: No a co teda jsou ty vlastně další kroky, které teď Bredu čekají? Protože my si teď užíváme tenhle nádherný unikátní prostor. Jsme tady mezi přednáškama, dobrým jídlem, kavárnama. Co jsou ale teď ty další kroky pro to, aby se to vlastně mohlo otevřít a aby se ten velký sen mohl zrealizovat?
2: Tak my jsme vlastně teď ve fázi, kdy zpracovatelé odevzdali studii. Teď budou pracovat na projektové dokumentaci a posléze připravovat projekt pro stavební povolení. My doufáme, že bychom stavební povolení mohli mít přibližně za rok a v té chvíli vlastně začne město dělat výběrové řízení zakázku na realizaci rekonstrukce. Já jenom ještě vlastně doplním to, co k té předchozí, aby si lidé nemysleli, že tady budou mít loutkové divadlo a sál. Budou tady i vlastně prostory pro podnikání a budou tady prostory například recepce nebo coworkingové centrum a bude tady mít prostory středisko volného času a takovou perličkou na dortu bude skybar, střešní terasa, ze kterého bude výhled na celé město a restaurace s kapacitou až 200 osob. A samozřejmě tímto výzva pro všechny, kdo by chtěli třeba v Bredě podnikat, podílet se na tvorbě, mít tady například kanceláře nebo i nějakou drobnou výrobu a podobně, tak určitě se nám mohou přihlásit. A jo, ještě jedna důležitá věc. V tom přízemí bude samozřejmě nějaký food market, takový nějaký trh nebo drobné vlastně prodejní jednotky s občerstvením a s věcmi, které se lidem jako koupit domů, a příklad pekařství a podobně, že chceme, aby lidé si ten dům mohli užívat každý den.
1: Musím říct, že to zní naprosto úžasně, že ty plány jsou opravdu krásné a velkolepé. Jani, teď taková vlastně osobní otázka. Co pro vás osobně znamená, že se dneska Breda znovu otevírá veřejnosti? Že je vlastně tento skvost znovu otevřen?
2: Já si myslím, že Opavané po těch teď, jak bych to spočítal od roku 2012, kdy byla Breda zavřená, tak na tento krok i čekali. Mm-hmm. Můžu říct, že bylo asi 10 minut před otevřením, možná stála řada zájemců před dveřmi a už se chtěli podívat, jak to vypadá, protože všichni tady mají vzpomínky, spoustu zážitků. Já doufám, že lidé pochopí, že vlastně nikdy ta breda už nebude taková, jaká byla. A situace se změnila, nikdy to nebude jako to bylo před 100 lety, nikdy to nebude jako to bylo před 50 lety, ale i tak věřím, že bude to nový život pro opaviny, že to bude něco zajímavého, když si tu cestu najdou. Takže to dnešní otevření vnímám a jako takový první pomyslný krok k tomu, aby zase lidé se naučili vlastně s bredou žít.
1: Jana Foltisová, vedoucí projektového týmu Breda, usedla tady k nám do mobilního studia Rádia Čas. Jani, my samozřejmě držíme palce, ať se to všechno vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: My děkujeme, no a vy i nadále buďte s námi na vlnách Rádia Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na Radio Čas, a doufám, že i pohoda pro každé ráno, pro každý den, pro každé místo, kde pro vás vysíláme, a protože vás občas taky rádi vidíme. Dneska jsme vyrazili mimo jiné i do Opavy na slavnostní otevření Breda Pointu v obchodním domě Breda, kde si kolegyně Eva Riegler povídá s řadou těch, kteří tímto místem žijí. No a pro dalšího hosta snad můžu říct, tedy hlavně pokud máte rádi hry se slovíčky a iniciálami, oko do duše okno. A myslím, že už budete vědět. Evi, máš slovo?
1: Tak, mým dalším hostem tady v mobilním studiu Rádia Čas v Opavě v Bredě je Eva. Ano, sedíme tady dvě Evy. Eva Tylová, ředitelka Opavské kulturní organizace. Evi, dobrý den, moc vás tady vítám.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak, vy budete provozovateli Breda Pointu. Jaké možnosti ten prostor nabízí a je třeba teď už aktuálně o něj i zájem?
2: Určitě. My jako Opavská kulturní organizace tedy budeme mít ten prostor svěřen a vlastně už před půl rokem proběhla taková první výzva, která se jmenovala Zaplň Bredu, kdy jsme vyzvali vlastně k tomu, aby se ozvali ti, kteří o ten prostor mají zájem v rámci pronájmu a chtěli by tady uspořádat nějakou svou akci, společenskou aktivitu. A sami jsme čekali vlastně, kdo se nám ozve, o jaký typ akci bude zájem, a jsem velice ráda, že to sklidilo obrovský ohlas veřejnosti, ať už soukromých subjektů, anebo i podnikatelských, protože my máme opravdu od letošního podzimu, už do konce roku a už přesahujeme i do příštího roku, máme zájemce, kteří si tento prostor chtěli pronajmout. Breda Point je totiž multifunkční prostor, který pojme až 200 osob a umí se opravdu přizpůsobit různorodým typům akcí, které tady budou pořádány. A samozřejmě my trošičku ty akce nějakým způsobem korigujeme a limitujeme, protože úplně tady nechceme dělat úplně vše za každou cenu, ale chceme, aby ty akce, které zde budou probíhat, korespondovaly s tou budoucí vizí právě Bredy jako takové. A jsem ráda, ale že i lidé k tomu přesně takhle přistupují. Takže například se mohou tady lidé těšit na různé historické besedy, přednášky. Budou tady probíhat například i taneční večery, takové eventové záležitosti. Firmy si to tady pronajímají pro své zaměstnance, protože vnímají, že i pro ně je to opravdu Breda je pro ně srdeční záležitost a je to takové exkluzivní místo. Takže tady budou zvat například své firemní partnery na různé workshopy, představení svých produktů. Ale máme tady i zájemce, kteří tady třeba budou pořádat kurz sebeobrany. Takže opravdu i takovéto různorodé společenské aktivity kulturního, ale i lehce sportovního charakteru.
1: Evi, byli jste překvapeni tím obrovským zájmem o tenhle prostor, nebo jste to tak trošku tušili? Protože ten pojem srdeční záležitost se tady objevuje u téměř každého hosta, který usedne sem k nám do mobilního studia. A tuším, že pro Opavany je tohle opravdu velkou srdeční záležitostí. Takže tušili jste to, nebo to bylo překvapení?
2: Musím se přiznat, že jsme to opravdu tušili. V okamžiku, kdy jsme do tohoto prostoru vstoupili jako organizace a začali jsme tady provozovat komentované prohlídky, o které byl naprosto neskutečný zájem. A vyslechli jsme se tady desítky, možná stovky různých příběhů, kdy v každé té komentované prohlídce byl člověk, který tady buď někdo z rodiny tady pracoval, nebo přímo oni sami tady pracovali. Každý měl nějakou vzpomínku. Já jsem tady neměla člověka, který by neměl nějakou vzpomínku na právě bývalý obchodní dom Breda a Weinstein nebo Breda později. A i návštěvníci z okolí, nebo kteří nebyli z Opavy, tak byli fascinovaní tou energií, která se přenášela z těch lidí, kteří vykládali ty příběhy na těch komentovkách, a byli naprosto nadšení tady z tohoto prostoru. Takže ten zájem, který byl o ten prostor, nebo je vlastně, a projevili to ti lidé, kteří ten prostor Breda Point chtějí využít, tak jsme tak nějak očekávali.
1: A tady se opravdu o Bredě mluví v samých superlativech. Prostě jedno krásné slůvko za druhým. Srdeční záležitost, jak říkám, se objevuje snad neustále v každém z rozhovorů. A každý ho tady zmíní. V čem si vlastně myslíte, že je ten prostor tak moc unikátní, že se zaryl tak hluboko do srdcí Opavanů?
2: Ten objekt, když ho otevřeli v roce 1928, za chvilku to bude tedy 100 let a my k tomu směřujeme i různé aktivity právě, aby jsme oslavili patřičně to 100leté výročí, tak měl opravdu všechna nej, měl všechny super

0: konzervativy. A když to řeknu tak jako hodně moderně, on byl v té době neskutečně trendy. A protože David Weinstein byl velmi pokrokový člověk, byl to opravdu myslitel, on se zabýval hlavně marketingem a přinášel tady vlastně takové jako všechny ty prvky moderního marketingu. A ukázal tady lidem úplně jiný způsob možnosti právě nakupování, přilákání návštěvníků, měl neskutečného obchodního ducha. A stejně pak i jeho syn Robert, který v tom podnikání pokračoval. Tak co víme z těch historických záznamů, tak byli jako skvělí zaměstnavatelé, skvělí lidé a uměli právě opravdu toho obchodního ducha dostat i do těch lidí, kteří to pak přirozeně přenášeli na ty zákazníky. A já si myslím, že je to těch 100 let, které se nějakým způsobem nám opavanům tady vložilo do těch našich opavských genů a my tu bredu prostě tak nějak jako máme přirozeně v sobě, takže opravdu neznám člověka z Opavy. Já sama nepocházím z Opavy, já jsem se sem přistěhovala a prostě ta breda se dostane, ať chce člověk nebo nechce, někomu vždycky pod kůži.
1: Tak my vám samozřejmě přejeme, ať ti skvělí lidé přicházejí do Bredy, ať si to užívají, ať se ta specifická unikátní atmosféra stále dál kultivuje a vlastně umocňuje, protože si myslím, že ten prostor je zkrátka nádherný a že si to moc zaslouží.
0: Děkujeme.
1: Děkuji za rozhovor. No a my pokračujeme dál. Ladí.
2: Rádio Čas.
3: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

0: Když je nějaký podnik populární, tak to poznáte tak, že se tam takzvaně dveře netrhnou. Vysílací studio Rádia Čas, teď myslím to naše výjezdové, které je stále v Opavě při otevření Breda Pointu v obchodním domě Breda, tak to sice dveře nemá, ale má tam Evu Riegler a i kdyby si chtěla odskočit na svačinu, tak nemůže, protože hosté se jí na židli střídají tak. No já bych to řekl, že host současný bude mít ještě teplo po tom hostu předchozím. Evi, je to tak? Máte slovo?
1: Já si myslím, že je to velmi podobné tomu, co říkáš. Ano, je tady obrovský zájem nejenom o návštěvu Bredy, Breda Pointu, ale taky o naše mobilní studio, o přednášky. Zkrátka je tady živo. A živě teď tady k nám do studia usedl Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy. Petře, dobrý den, moc vás tady vítám.
2: Dobrý den, zdravím vašeho kolegu, posluchače. Ano, židle ještě tepla.
1: Takže máte to velmi komfortní, ano. Protože ona ta vyhřívaná sedadla jsou většinou takovou luxusní záležitostí. My jsme rádi, že vám ten luxus můžeme dopřát i tady v mobilním studiu. Takže pojďme si povídat o tomto architektonickém unikátu. Jak třeba vy sám vnímáte Bredu v rámci celého organismu města?
2: To je dobrá otázka, děkuju za ní. Samozřejmě ta pozice té Bredy je charakteristická tím, že stojí přesně u jedné z městských brán, která byla zbořena na začátku 19. století a přímo před okny Bredy v podstatě byly vykopány relikty toho hradebního systému, včetně toho hradebního mostu asi před 2 lety. Takže se nám potvrdily ty věci, které samozřejmě jsme tušili, věděli. A to taky, z toho taky vyplývá jedna souvislost té pozice a to je její pomezí mezi jádrovým územím a vlastně tím bývalým okolím Opavy za hradbami. Takže ta pozice je v podstatě, to náměstí vzniklo až během 19. století, postupně se jako tvarovalo, nějakým způsobem se zafixovalo, po válce zase trošičku jako dostalo na frak, rozpadla se trošku ta struktura, změnily se dopravní prostředky, intenzita dopravy a tak, takže se to jako velice proměnilo. Momentálně to není úplně utěšené, ta situace toho náměstí. A i ten soutěžní návrh právě pracuje s tou transformací toho předprostoru té Bredy. Takže z toho urbanického hlediska je podstatné toto. A z toho hlediska, řekněme, funkčního a ekonomického, tak v tom organismu města, to město Opava má jednu takovou anomálii. Má asi největší počet komerčních ploch na perimetru metra města, to znamená okraji města, má strašně moc obchodu. Jo, asi 65 000 metrů čtverečních bylo v nedávné době. Město Opava hraje nebo drží prim ve střední Evropě. Je to velmi nepříjemné pro to samotné centrum, protože ty obchody na periferii v podstatě vysávají, umrtvují to centrum, řekněme. Jo, jako je to taková holá logika. Ale tady to těch 8-9 tisíc metrů čtverečních Bredy budoucí, té staré, která má tuto kapacitu, tak tím můžeme trošičku vyvažovat i zase atraktivitu toho centra a když teď

třeba hodně přes polní nebo i zahraniční navštěvníky, tak samozřejmě to musíme namíchat tak, aby ten dům celý den žil, aby v něm bylo tolik funkcí zajímavých a tak diferencovaných, ať je prostě atraktivní během všech denních dob. A

0: budoucnosti, když se podíváme do té křišťálové koule, tak co tam vidíme?
1: Tak já doufám, že tím, jak to vzniklo v tom 19. století, ten prostor a potom a na začátku 20. století, to pořád navazovalo na tu obrovskou metropolitní, na ten metropolitní rozmach Opavy, na tu obrovskou komunikaci s Vídní a na ty obrovské ambice, tak věřím, že po té době útlumu se opět naskočí na sedlo a ta Opava zase bude cválat prostě na této vlně toho významného města, regionálního centra, vlastně pupku, ta Breda může být takovým jako pupkem bývalého Slezska nebo Horního Slezska, tak si to představuju jako v takové té ideální pozici.
0: A my vám v tom všem moc držíme palce. Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy, usedl sem k nám do mobilního studia v Opavě. Moc děkuji za báječné povídání. No a my pokračujeme dál. Ladíte Rádio Čas?
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio
8: Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
12: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Kdo byl v Opavě jednou, příště se vrátí sevou Riegler, rozpovídanou, naschledanou v Breda Pointu. Tak právě tam ještě stále Evu najdete v mobilním studiu Rádia Čas, protože, jak jste slyšeli, obchodní dům Breda je na začátku své pomyslné renesance a my jsme s vámi ještě stále u toho. Prakticky všechno bylo řečeno, no a je čas se závěrečným hostem tomu dát tu pomyslnou tečku. Takže Evi, díky moc za zprostředkování kouzla Bílého města Bezručova. A koho jsi vybrala jako takovou symbolickou tečku tohodle úžasného povídání nového začátku?
2: Symbolickou tečku a třešničku na dortu teď udělá moje další hostka, a to je Lucie Častulíková z památkové péče magistrátu. Luci, dobrý den, já vás tady moc vítám.
3: Dobrý den, děkuji za přivítání.
2: Tak a my si teď budeme povídat vlastně o tom, jak ta rekonstrukce probíhala a možná i o některých věcech, které mohly být trošku náročnější a komplikovanější v celém tom procesu. Takže vlastně, jak těžké je dělat kompromisy při rekonstrukci takhle významných historických památek, které opravdu mají ten letitý příběh a všichni o něm mluví jako o srdeční záležitosti. Je to náročné?
3: Je to určitě náročné. Já si myslím, že dělat kompromisy je pro památkáře jednou z nejdůležitějších, ale taky nejtěžších dovedností. Protože památková péče není jenom o tom zakazovat všechno nové, ale právě hledat kompromisy mezi tím, aby ten objekt sloužil i v dnešní době a zároveň, aby nebyly zničeny ty hodnoty, pro které památkou je. A v současné době je opravdu velkým tématem množství kompromisů, které musíme dělat právě při nebo kvůli technického zabezpečení budov. Jak to se jedná o požární bezpečnost, hygienické normy. Máme energeticky náročné budovy dneska už a posuzujeme právě, aby i ta památka měla nějakou udržitelnost. Mm-hmm. Takže to jsou neustále jako nějaká nová témata, která nám přibývají a se kterými se musíme vypořádat.
2: Mm-hmm. A na které prvky Bredy by si podle vás měla ta rekonstrukce dát obzvlášť pozor? Je tam nějaký oříšek?
3: Určitě je. Já si myslím, že teď jsme skončili takovou tu fázi toho projektování, kdy jsme přemýšleli nad tím, kde teda můžeme ustoupit, kde zase ustoupí projektanti a hledali jsme právě, aby ta funkce mohla být naplněna. A přesto se v Bredě dochovalo spoustu prvků, které jsou historicky cenné a zaslouží si ještě prezentaci. Takže teď budeme přemýšlet třeba, kolik procent dřevěných regálů se nám podaří vrátit a kolik jich musíme vyrobit nových. Budeme řešit třeba skleněné vitráže, aby vlastně působily jako skleněné vitráže historické, ale zároveň, aby do toho objektu nepršelo, protože oni jsou hodně náchylné právě na tady tyhle povětrnostní vlivy. Takže to bych řekla, jako, že bude zásadní a potom se dál domlouvat na věcech, jako máme dochované parkety. Ale v moderní objektu parkety moc místo nemají, takže kam je dáme, abychom je využili dobře, aby měli smysl, aby se dali dobře udržovat a taky, aby ty náklady, které jsou spojené právě s tou úpravou té kulturní památky, nebyly tak výrazně vyšší, aby prostě toho vlastníka nezatížili úplně jako neúměrně.
2: Takže evidentně je to velmi komplikovaný a náročný proces. Vy jste součástí toho, vy to vlastně vidíte, i ty věci, které tady byly, případně které chcete zachovat. Je něco, na co se třeba konkrétně těšíte, něco, co vás oslovilo, co vám přišlo tak krásné a unikátní, že to zkrátka musí zůstat zachováno?
3: Já si myslím, že mluvím úplně za všechny, když řeknu, že ta centrální kopule, ta prostě tam se opravdu snažíme, aby to, ale já musím říct, že úplně všichni se snaží, tam to chápou prostě opravdu všichni. Pak jsou takové některé věci, kde to každý úplně dokáže pochopit a tam ta naše práce je o to složitější, že musíme vysvětlovat. Takže až budeme otevírat schodiště, které bylo zachováno, nebo zachováno úplně jako konzerva, tak tam to bude taky obtížné zjistit tu míru toho, co můžeme, co už nemůžeme, aby to schodiště prostě zůstalo jako schodištěm, fungovalo a zároveň, aby nestratilo nic z toho, co jsme do dneška zachovali.
2: Tak my vám na té náročné a komplikované cestě moc držíme palce, ať se vám podaří opravdu zachovat ta unikátní krása Bredy, o které všichni mluví, a zároveň, ať to jde teda co nejvíc pozvolna a hladce.
3: Moc vám děkuji.
2: My děkujeme za rozhovor. No a my se teď už s vámi tady z Opavy, z Bredy loučíme. Přejeme vám krásný víkend, užijte si ho podle svých představ. No a pokud byste náhodou měli cestu, nebo byste třeba ještě chtěli změnit plány a zamířit tady do Opavy, do Bredy, tak to určitě udělejte, protože je tady bohatý program až do večerních hodin a rozhodně se máte na co těšit, pokud tady zamíříte. Takže užijte si to podle svého. Ladíte Radio Čas.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kámen a zahrada.
2: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
3: Já, tu se stavte!
2: Těšíme se na vás
1: v Kámen a zahrada.
2: V areálu Stavebniny Janík.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíju ani vnitřně, jo, a teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
4: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, ale taky víkendová pohoda s rádiem Čas na různých místech, jak jsem říkal. Naše sluníčka dneska vyrazila do různých koutů moravskoslezských a naštěstí ještě i s fajnovým počasím místo určení rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Já mám pocit, že za chvíli ta hlavní část programu začne. A co, že se to tam vlastně děje, tak o tom už za náš tým, za rádio Čas, Pirátka Kalypso a nebo naše kolegyně Denče Gália. Deny, ahoj.
1: Ahoj, rádio.
2: Zdravíme společně.
1: Aha, tady mám i Jacka Sparrow a
0: Jack Sparrow se vnutil, ahoj. Ano, slyším, že si, já mu říkám nezměnce a už si žádá prostor, tak kdo se ujme slova?
2: Tak společně to dáme do kupy.
0: Jasně. A teď vážně, protože to, čemu jsme u nás v dětství říkali neckiáda, se taky říká oficiálně prostě dobývání, rozmarné dobývání řeky Ostravice. Samotný program, tedy sjíždění jako bláznivých lodí, včetně crazy lodě Rádia Čas, bude v kolik? Stihnou ještě třeba lidé z okolí doběhnout?
2: Začíná to v 15 hodin.
0: Mm-hmm. Začíná to v 15 hodin, program samotný až do 20. hodiny. Tým Rádia Čas, jinak doporučuji rozmarneslavnosti.cz, kdybyste se chtěli zaměřit. Já to teda prásknu na Jacka Sparrowa a tedy našeho kolegu Marťu. Já jsem se ptal, protože jsme vybírali, jak vlastně bude celá naše loď pojatá a nakonec jsme pirátská loď, tak jsem se Marti ptal a Deny teď upřímně tedy, jak dlouho trvalo, než jsi vybrala kostým?
1: No jako, ne, Marťo, musíš jako mě pochválit, ne?
2: Já se chvalil, že jo,
1: Ráďo? Ty bys nevěřil?
0: On říkal všichni, půl hodiny, Denča 45 minut.
2: 3/4 hodiny, no to je to samé, no.
1: Ne, já jsem si tak vybírala teda papouška, víš, kterého jo, budu mít jako...
2: A šperky.
1: Ano, a šperky, no.
0: Jedna důležitá věc, vlastně jsme zmínili crazy loď, ale na jakém základě je to plavidlo postaveno? Je to loď, kterou jste jenom vyzdobili, nebo dokonce jenom sestavili z krabic? Jak vypadá samotné plavidlo?
1: Takhle, my se hlavně jmenujeme Jack Sparrow nesehnal loď, takže...
2: To už napovídá, že je to trošku jiné plavidlo, než očekáváte, ale pojali jsme to dobře, je to barevné, černé, hravé, já myslím, že to bude dobré.
0: Počkat, mluvíme pořád o lodi, jo? Dobře.
2: Ano, je to pořád loď, ano.
0: Výborně, tak jo. Deny vlastně, a co ty a velká voda? To je taková poslední otázka, tě netrápím, protože ty už jsi soustředěná na ten sjezd. Jako jsi připravená třeba občas smočit i svůj kostým?
1: Takhle, říkala jsem klukům, hlavně já se nepotopím. Jestli se oni budou topit, tak budou, ale já zůstanu suchá až do konce.
2: Já se schladím určitě.
0: Řekli jsme všechno důležité, možná jsme neřekli jenom to místo, prosím vás, je to na slezské straně řeky Ostravice u takzvaného Síkoráku u mostu Síkory v Ostravě, to znamená pár desítek minut a uvidíte konec konců i na sociálních sítích Rádia Čas, jak se to pokusí sjet, takhle to řeknu.
1: A hlavně, co je důležité, co bych chtěla zmínit, nám vyšlo počasí.
2: Jo.
1: Dokonce i když jsme chystali a mělo pršet, nepršelo a i teď je stále krásně.
0: Je pravda, že to bylo od rána takové aprílové, tak díky bohu za ty dary. Mimochodem teď, když Denča říkala tak důrazně o tom počasí, že mávala prstíčkem.
1: Jo.
0: Ona to vždycky dělá, když je takhle důrazná. Takhle znám svoje drahé kolegy, dřív než se utopí. Takže rozmarné slavnosti CZ a já vám přeju dobrý dojezd. Mějte se báječně.
1: Děkujeme, papa rádio.

0: Hity, které milujete, nedělní pohoda s rádiem Čas, pardon, já už jsem v neděli, mi víkend ještě ani nezačal, už jsem v neděli, samozřejmě sobota, jo, sobota 13. v kalendáři Antonín, tak pokud nás poslouchá alespoň jeden Tonda, stále hezký svátek i vám, kteří rádi zapomínáte, jo, do půlnoci můžete popřát. Já jsem dneska už od rána sondoval, kde se nacházíte, třeba i zeměpisně, a jak ten víkend s rádiem Čas trávíte, a jsem rád, že naši posluchači nestárnou, že dokonce i mládnou, takže za mladou krev přes WhatsApp ještě tato zdravice.
1: Ahoj rádio, tady Niky.
2: Ahoj rádio, tady Tom.
1: Přijeli jsme z Olomouce do Ostravy sem za strýcem.
2: A budeme tam opékat špekáčky.
1: Ahoj.
0: Když to bylo profesionální dílo, to možná budou budoucí kolegové, takže moc vás zdravím, užijte si to, prosím vás, neskočte do ohně při tom opékání špekáčku a hlavně užijte si geniální čas, předpokládám, že s rodiči a s celou rodinkou. No, tak ukázková zpráva, my vás totiž vždycky rádi slyšíme, zlatí jste, mávám.

0: Hity, které milujete, sobotní pohodička, víkend v plném proudu, za chvíli na rádiu Čas třeba i další díl pořadu Energiemi, takže i co poslechu bude, tedy audio, jak my říkáme, teda mluvené slovo, to máte rádi. I když já ho vlastně teď zprostředkuju, to mluvené slovo ještě jednou přes linku Rádia Čas. A mi to nějak bylo málo, protože kolega Honza Gavelčík, velký to pracant a velký srdcař, si zaslouží pozornost a hlavně akce, na které je. Honzi, zdravím tě, ahoj.
1: Hezké dopoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Čas a ozývám se z Ostravy Pustkovce, z jedné výborné akce, na kterou bych vás teď rád pozval na rádio, takže co by všechno tě zajímalo, povídej.
0: Já jenom prozradím jen tak na okraj, když jsme zvali, protože místo určení je fotbalové hřiště tělovýchovné jednoty Sokol Pustkovec v Ostravě Porubě. Já totiž bydlím jako na hranici Poruby a Pustkovce a přiznám se, jo, to já jsem to, a to je vždycky takhle, jakože vlastně nevím, kam zvu, jo, a přitom bydlím v okolí, jo, takže jsem ostuda, ale je to akce tradiční, je to den pro rodinu a ty povídej, přehánějí. Přibylo lidí od chvíle, kdy jsme si povídali, počasí vám přeje a hlavně proč je dobré přijít ještě teď?
1: Ano, už je tady plno, ale ne tak moc plno, abyste se ještě nevešli. Jen tak mimochodem, ta čtvrť Pustkovec se nachází uprostřed Poruby, je to vlastně kousek od Duhy, kde bydlím, a je to u zastávky Pustkovec, takže když vystoupíte na zastávce Pustkovec, tak jste tady vlastně do 5-10 minut. Je to na hřišti a je to den pro rodinu, je to akce, kterou pořádá mateřská škola Vincence Makovského, ale máme tady i zastoupení hasičských sborů, jsou tady dobrovolní hasiči, jsou tady záchranáři, kteří tady ukazují své aktivity. Můžeme si tady vyzkoušet bojové sporty, je tady i policie, před chvíličkou jsem si vyzkoušel balistickou vestu, taky helmu a hlavně pro děti spousta atrakcí a aktivit. Jsou tady fotbalisté z Krásného pole, u kterých si můžete vyzkoušet různé pohybové aktivity. Učitelky z mateřské školy připravili spoustu věcí. Je tady dětský svět Didy, který prezentuje taky svou činnost. Je to mimochodem zařízení, které se nachází v nákupním centru v Ostravě Plesné. A je jedinečné v tom, že tam vlastně můžete s těmi nejmenšími dětmi už vlastně od narození, což vlastně nikde jinde není, protože tam i pro ty nejmenší udělají různé oslavy, různé párty a tak dále. No a kromě toho taky bohatý kulturní program. Právě teď tady máme divadelní představení divadla Milana Šťastného, hru Tři prasátka, představí se Myslivci z Krásného pole. Máme tady takovou soutěž, kterou budeme vyhodnocovat a hlavně odpoledne. Myslím si, bohatý kulturní zážitek, protože vystoupí úžasné porubské těleso, porubští trubači. Musím říct, že už jsem je několikrát viděl, mimo jiné na Porubském dní bezpečí, a když to rozbalí, tak s těmi nástroji dechovými dokážou udělat neskutečnou atmosféru. Takže přátelé, o půl páté porubští trubači, o půl šesté potom kapela Triplus Teta, i ta slibuje pořádnou zábavu, hlavně pro děti aktivity, úžasné sluníčko, počasí krásné, ani horko, ani zima, spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Myslím si, že každý z vás by měl dneska navštívit Den pro rodinu na hřišti v Ostravě Pustkovci.
0: Tak, Honza se konečně může nadechnout a dál bude pokračovat a být vaším bavičem a parťákem právě na téhle úžasné akci. Díky moc, ať počasí slouží a zlomte vás. Ahoj, Honzi.
1: Těšíme se, ahoj.
0: Tak a co dál? Jak jsem slíbil, energiemi, kopec muziky a teď už opravdu bez řečí, jenom poslouchejte, inspirujte se a hlavně nalejte se na tu správnou jarní notu s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Je káva škodlivá, nebo je to elixír zdraví? A co mača? Zázračný nápoj nebo jenom další marketingový trend? Kdy si ideálně dopřát čokoládu? A co se dneska může skrývat ve skořici, koupené v supermarketu? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. Evou Rigler.
1: Žena, která spojuje svět vědy, výživy a marketingu. Ukazuje, že o jídle se dá mluvit srozumitelně, bez strašení a hlavně bez restrikcí. Vyvrací mýty o potravinách a vrací do diskuze klid, data a zdravý rozum. Vystudovala chemii a technologii potravin s návazností na výživu člověka, no a dlouhodobě se věnuje tomu, jak předkládat odborné poznatky do běžného života pro ty obyčejné smrtelníky. A taky připomíná, že jídlo není nepřítel, ani test morálky, ale každodenní součást života, kterou můžeme pochopit, nastavit.

0: chceme, které jsou na povrchu toho kuřecího, tak my tím, že vlastně na to maso pustíme plný prout té kohoutkové vody, tak se může stát to, že oni se vlastně dostanou do toho prostředí a mohou tak kontaminovat třeba čisté nádobí, už připravenou třeba zeleninu, kterou už logicky teplně opracovávat nebudeme, jak třeba to kuřecí maso, takže je to takové zbytečné gesto a vlastně tou ochranou je to, že to maso stačí teplně opracovat a tak si jich vlastně zbavíme, není potřeba ho nějak takhle úplně jako máchat pod tou kohoutkovou vodou. Tak to je za mě asi takový jeden jako z nejčastějších mýtů, se kterým se v poslední době setkávám.
1: To znamená, že pokud my teda to maso neumyjeme a dáme ho rovnou na nějakou pánev, grill a podobně, tak ta vysoká teplota zabije veškeré ty škodliviny, které by nám případně mohly uškodit, kdybychom to neudělali?
0: Je to tak, pokud se bavíme o těch patogenech, kdy vlastně v rámci kuřecího je to asi nejčastěji salmonela nebo kampylobakter, tak právě tou dostatečnou teplnou úpravou my je takhle vlastně zneškodníme a zabijeme a říkám, nedostaneme je i do toho dalšího prostředí, což právě tím oplachem by se mohlo stát.
1: U toho kuřecího masa mě rovnou napadá další věc, kterou se léta setkávám, a to je to, že kuřecí maso bychom ideálně vůbec neměli jíst, protože je napěchováno antibiotiky a my do sebe skrze to maso dostáváme právě i ta antibiotika, která nechceme. Co je třeba na tom pravdy?
0: Tak je to určitě zase nesmysl. Ono většinou udávají se jak ta antibiotika, tak hormony, ale není to pravda. Co se týče těch antibiotik, tak samozřejmě to zvíře, pokud je v průběhu toho svého života nemocné, tak může být jimi přeléčeno, ale jde o to, že tam je potřeba poté dodržet ochranné lhuty, kdy vlastně jakékoliv zvířátko, nejenom to kuře, se může poté dostat vlastně mezi ty spotřebitele, takže určitě není potřeba se toho bát, testuje se to a není to tak, nebo není to ani povoleno, že by se právě ta zvířata, nebo bavíme se o kuřatech, tak kuřata preventivně třeba dopovala nějakýma hormonama nebo antibiotikama. Co se týče tady u nás v rámci České republiky, tak rozhodně ne. Samozřejmě ta legislativa třeba může být jiná zase někde jinde, ale pokud se bavíme tady v rámci Česka, v rámci Evropské unie, tak ne.
1: A třeba takový hodně propagovaný roky je vitamin C, že se doporučuje prostě brát, abychom byli zdraví, abychom měli silnou imunitu. Pokud bychom se podívali na potraviny, tak co třeba ty sama bys doporučila jako nejlepší zdroj vitamínu C?
0: Tak byla by to červená paprika. Co si myslím, že dost lidí překvapí, protože tak nějak jako zautomatizovaný je ten citron, což jako proč ne, ale ta červená paprika, pokud si i vezmeme to množství, které my zvládneme skonzumovat, tak je udávána jako takový jeden z nejlepších opravdu zdrojů. Dobře, ono zase třeba i šípky jsou super zdroj Cčka, ale zase je potřeba si uvědomit, kolik my jich reálně sníme. Jo, takže zase my toho víc sníme třeba v takových bramborách, které sice na první dobrou toho Cčka nemají tolik, ale zase ujíme jich mnohem více než třeba takových šípků nebo než třeba takové papriky, takže já ráda uvádím tu červenou papriku.
1: Tak zrovna vitamin C v bramborách mě taky hodně překvapuje. A to je další věc, možná se kterou jsem se už párkrát setkala, že se doporučují ty brambory konzumovat se slupkou, protože údajně právě poblíž té slupky se nachází největší množství různých těch vitaminů a minerálů a podobně. Co je na tom pravdy?
0: Je pravda, že jak říkáte, že vlastně takhle může tam být o něco případně více těch vitaminů, ale zase pokud je někdo zvyklý prostě, že si chce s tou udělat kaši nebo chce jakkoliv jinak jako opracovat, tak nechávám to asi na těch jako konzumentech, jo, že zase taky pokaždé ne ta brambora, když řeknu, už je tak hezká, že lepší prostě hold jako okrouhat, takže když tam brambora je pěkná, očistí se, určitě se to dá i takhle, teda takhle připravit.
1: No a když jsme u těch vitaminů, tak pojďme si říct, že po celý rok úplně ta zelenina a ovoce není dostupné, buď to v té kvalitě, anebo finančně dostupné. Protože asi si úplně nebudeme kupovat v prosinci a lednu jahody a ledové saláty. Co když sáhneme třeba po mražených variantách ovoce a zeleniny? Je tam třeba srovnatelné to množství vitamínu C, nebo je tam výrazně nižší, nebo nejen vitamínu C?
0: Tak to jsme zase zrovna trefili na další mýtus, kdy hodně konzumentů věří právě tomu, že ve chvíli, kdy ta zelenina nebo to ovoce je zmrazené, tak to znamená automaticky, že je méně cenné, že těch vitaminů třeba má méně, ale není to pravda. Naopak někdy se může i povést, že ve zmrazené zelenině nebo ovoci může být dokonce těch vitaminů i více. Takže opravdu jako není to pravidlem a neznamená to, že když sáhneme takhle po těch zdrojích zmrazáků, tak jsou špatné, to vůbec ne.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídám

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou.
1: Čím to je způsobené? Jak je teda možné, že když si koupíme už dejme tomu lesní ovoce v pytlíku nebo jahody v pytlíku, tak budou obsahovat více vitaminů, než když bychom si je koupili čerstvé v krabičce.
2: Jako nemusí to být, říkám, ono závisí také od vždycky dané, dejme tomu, té šarže, ale ono tím, že vlastně to ovoce nebo i ta zelenina se zmrazuje ve stavu takzvané optimální zralosti, tak zase se jakoby předejde tomu, aby nějak se ty vitamíny nebo minerální látky ztrácely, takže to vlastně způsobeno tímto. Takže se nemusíme bát, že by se najednou někde ztratili nebo nám někde utekli.
1: No a já se tě určitě chci zeptat na jednu věc, kterou jsem právě taky viděla na tvých sociálních sítích a velmi mě překvapila. A to je skladování rýže po uvaření. Prosím tě, můžeš tomu dát trošku kontext?
2: Určitě. Říkám, taky mé oblíbené téma, ale asi ne všichni s tím úplně možná souhlasí, ale jde o to, že vlastně my, když tu rýži uvaříme, tak samozřejmě necháme ji vychladnout, jo? Takže zase žádné stresování, že s ní hnedka musím utíkat do ledničky, to ne. Ale je dobré, že ve chvíli, kdy nám vychladne, tak ji vezmeme a do té lednice ji schováme. A jde vlastně o to, že kdybychom to neudělali, i mám zkušenost, že řada těch konzumentů na to zapomíná a nechají tam někde povalovat se třeba půl dne prostě na lince, kde je těch hezkých 25 stupňů, teď nám na to třeba svítí ještě to sluníčko. A ono se vlastně může stát to, že ta rýže, pokud obsahuje patogen, který se nazývá Bacillus cereus, tak on má tu schopnost, že tvoří nebo že umí tvořit spory. To znamená, my vlastně, když jako tu rýži teplně, že opracujeme, připravujeme si, tak my ho zabijeme. Jenže ty spory tam můžou zůstat a ve chvíli, kdy oni mají ty vhodné podmínky, což je právě ta pokojová teplota, těch třeba 25 stupňů, tak oni znovu vyklíčí. To znamená, že tam máme znovu tu vegetativní formu tady této bakterie, která zase může škodit. A my tím vlastně, že jakmile tu rýži vlastně si připravíme, necháme ji vychladnout a dáme ji do té lednice, tak znemožníme tady těm mikroušům, aby nabili té své síly a pak vlastně takhle jako škodili. Proto doporučuji tu rýži takhle vlastně uchovávat a nezapomínat na to. Protože mám pocit, že třeba co se týče masa, tak tam ti lidé to mají tak nějak více jako zautomatizované, že maso jako schovají, ale opravdu třeba, a je to nejenom rýže, mohou to být i třeba těstoviny, tak na ty se trošku zapomíná a necháváme je tam třeba prostě půl dne, tři čtvrtě dne, ideálně někde se prostě povalovat. Ale zase říkám, není to nic, abych jako ty lidi strašila, že to musí, si to musí někde stopovat na hodinkách nebo tak, ale i to opravdu není nějaký ten delší časový úsek, ale ideálně na to myslet a nezapomínat.
1: No v tom případě, co znamená ten delší časový úsek? Co je teda ta optimální doba, na kterou bychom měli myslet, že od doby uvaření by se ta rýže měla dostat do té lednice a do nějakého výrazně chladnějšího prostředí?
2: To těžko říct, no, jako říkám, pocitově bych to nechala vychladnout, zase strkat jako teplou rýži do ledničky určitě ne, ale prostě kouknout na to ve chvíli, kdy už je to prostě jako schlazené, je tedy, že studená, tak bych to tak nějak dala. Já si myslím, že třeba, že to ta hodinka, říkám, ono záleží taky, kolik toho člověk, že udělá, v jaké to má třeba nádobě, jak má případně i v té kuchyni, tak zase úplně asi takhle na přesný čas se to nedá říct, ale aby to nebylo prostě x hodin, tak.
1: V tomhle kontextu mě teď napadá jedna pro mě asi dost zásadní věc. Já jsem milovnicí poke. Zbožňuju poke. A tam si uvědomuju, že ta rýže se určitě nejí čerstvě uvařená, určitě se nejí horká, vroucí, teplá, ale naopak je tam žádoucí ta pokojová teplota. Takže je třeba právě tenhle trendy a můj oblíbený pokrm v nějakém ohledu rizikový?
2: Pokud by se ta rýže opravdu uvařila ve velkém a říkám dlouhé hodiny, někde ležela třeba při té pokojové teplotě, jako může se stát, no, ono je to třeba, nechci říct typické u těch vietnamských jídel, ale může se povíst, no, pokud je to děláno ve velké množství, není to nějak takto skladováno, tak může se stát, ale vždycky říkám, ona je to taková prostě sportka, jo, protože samozřejmě častým argumentem je to, já to takhle dělám 1000 roků a nikdy mi nic nebylo, což je super, ale ono zase je to hold taková sportka, ten patogen tam vůbec nemusí být, ale zase tam být může a může se povíst, no.
1: Dobře, takže si raději budu dávat pozor, kde si vybírám svoje poke. Teď možná přesměrujeme svoji pozornost od slaného ke sladkému. Napadají mě marmelády bez cukru, které já sama si jako velmi často kupuju, protože mám pocit, že je to zdravější, lehčí a vhodnější pro mé tělo. Nicméně je to taková výhra, když sáhnu po takové marmeládě.
2: Zase záleží, co od toho člověk očekává. Pokud opravdu tu marmeládu otevře a ideálně zase v nějakém rozumném časovém úseku ji skonzumuje, tak proč ne, tak je to super, ale jde o to, že vlastně pokud ten cukr tam není, tak cukr vlastně zároveň není jenom sladidlo, ale je to i konzervant, takže on vlastně zapříčiní to, že ta marmeláda se nebude tak rychle kazit. Když my ho tam nemáme a zase takovou marmeládku si jako otevřeme, řekneme si dobrý, teď to tady jako namažem na něco a necháme ji tam zase třeba prostě delší časový úsek v té lednici, tak na ně trošičku zapomenem, tak se může stát, že třeba se tam na ní začnou tvořit plísně a tak a nebude mít takovou trvanlivost, jak ta s cukrem. Takže asi bych si promyslela to, jestli opravdu zvládnu v nějakém rozumném časovém úseku skonzumovat, anebo mě tam fakt bude ležet nějaký pátek. V tom případě bych asi šla do té, kde třeba ten cukr bude.
3: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
1: No a teď pojďme ještě na mé oblíbené téma. Já jsem milovnice kávy. A co se týče kávy, taky koluje spousta mýtů. Mě by zajímalo z tvého úhlu pohledu, je káva zdravá? Je to elixír zdraví nebo naopak je velmi škodlivá a měli bychom si na ní dávat bacha?
2: Takže káva škodlivá, tak to bych určitě netvrdila. Káva vlastně patří mezi jeden opravdu z nejčastěji konzumovaných nápojů mezi lidmi a zároveň ona nejenom to, že obsahuje ten kofein, tak ale obsahuje i antioxidanty, to jsou zase látky, které my rozhodně v tom našem jídelníčku chceme a u řady konzumentů je to tím pádem jakoby nejčastější zdroj právě těch antioxidantů, když třeba nejí dostatek ovoce, zeleniny a mají tam teda aspoň tu kvalitní kávu, tak vlastně ty antioxidanty mohou získat i tímto směrem, takže káva je určitě fajn, zase záleží v jaké množství je konzumovaná, také jakoby odlišní jedinci můžou být na ní rozdílně citliví, takže zase pokud někdo ví, že hold mu to nedělá třeba dobře, nebo když si dá nějaké větší množství, tak na to reaguje citlivěji, tak to zase druhá věc, ale takhle jakoby z všeobecného hlediska já můžu rozhodně doporučit.
1: Posloucháte podcast Energiemy na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte podcast Energiemy na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. Dehydratuje nás káva? Znamená to, že když budeme pít kafe, tak budeme mít nedostatek tekutin. Ptám se i z toho důvodu, že standardně se říká, že v těch dobrých kavárnách ke kávě dostaneme i vodu, abychom doplnili ty tekutiny. Takže jak je to s tou hydratací, případně dehydratací?
2: Jako ten efekt může tam být úplně fakt třeba maličký, ale jako také není nikterak silný. Není to tak, jak se tradovalo, že přesně, že jako ve chvíli, kdy člověk tu kávu vypije, tak je automaticky dehydratovaný, tak to ne.
1: Má káva i nějaký vliv na naše srdce? Protože tuším, že i o tom kolovala snad řada mýtů, nebo možná pravd, to mi teď povíš ty, ale má vliv na náš srdečně-cévní systém?
2: Tady asi si myslím, že tady ty mýty se týkaly třeba skrze nějaký vyšší krevní tlak nebo něco takového. A tady si myslím, že to zase bude hodně záviset na tom, jestli se jedná o zdravého jedince, nebo už je to někdo, kdo třeba má nějaké ty kardiovaskulární obtíže. A zase, pokud se držíme toho limitu, dejme tomu nějakých 3 až 4 jako šálků, tak jako u toho zdravého jedince bych se nestříže nebála, ale je to v pohodě. Ale pokud samozřejmě někdo už tam nějaký ten problém má, tak tam bych asi možná byla opatrnější, případně to konzultovala s lékařem, ale co se týče toho krevního tlaku, tak ta káva ho může spíš jakoby krátkodobě zvednout, ale pak to zase odeznívá. Ale závisí to i, nebo studie naznačují, že to závisí hodně na tom, i jak ten daný jedinec je na to citlivý a jak třeba dlouho historicky tu kávu je zvyklý konzumovat. Takže je rozdíl, když někdo má třeba problémy nějaké srdeční a najednou tam ještě začne teda posílat kávu, kterou předtím nikdy nepil a někdo prostě fakt historicky tu kávu v tom jídelníčku má, takže i hodně na tom bude záviset.
1: Takže evidentně našemu srdci nemusí úplně škodit, ale co našemu žaludku? A tam si myslím, že spousta lidí potvrdí, že třeba je jim po kávě těžko, nebo cítí kyselost žaludku, nebo jim to nedělá úplně dobře. Takže co káva a náš žaludek?
2: To je právě ta citlivost, jak říkám, že někdo opravdu na to může být citlivější, ale zase ono hodně záleží, jestli ten člověk si dá tu kávu na lačnu, nebo si dá s jídlem, nebo si dá po jídle, tak je třeba i v jakou denní dobu, protože většinou se doporučuje spíše tu konzumaci směřovat do těch dopoledních hodin. Pokud odpoledne, tak jo, ale myslet na to, že ten rozpad, dejme tomu toho kofeinu, může být 4 až 6 hodin. To znamená, když potom by člověk chtěl jít třeba spát, tak může to ovlivnit kvalitu toho spánku, i když si to třeba třeba, i když to ten člověk ani nepostřehne. Někdo jo, ale někdo ulehne v pohodě, ale i tak ta kvalita toho spánku může být lehce ovlivněná, ale já teda trošku odbíhám, co se týče toho žaludku, je to zase o té citlivosti. Stejně tak někdo, když se dá kávu s mlékem, tak zase mu to nemusí sednout, ale tam je to o tom, že může mít problém případně s tím mlékem, nějakou třeba laktozovou intoleranci nebo něco takového, takže zase jakože by to škodilo, to určitě ne, ale pokud je někdo citlivější, tak určitě bych pohlídala to, aby to měl třeba v rámci toho jídla nebo po jídle a nekopal to úplně třeba hnedka ráno na lačnu.
1: A co káva jakožto nástroj k hubnutí, protože i o tom se mnohé povídá, že nám ten kofein zrychlí metabolismus a my budeme rychleji spalovat a můžeme víc jíst, protože právě ta káva se zapříčiní o to, že máme prostě rychlejší spalování. Je na tom něco pravdy?
2: Já si myslím, že celkově ta káva může být takový dobrý pomocníček, když to tak řeknu. Celkově kofein může být fajn právě i pro sportovce, protože může podpořit ten sportovní výkon, může i jako lehce ovlivnit ten metabolismus, ale jsou to spíše jako nižší procenta, zase to nebrat tak teď, když budu pít kávu, nic jiného nezměním, ale zaručeně zhubnu, tak to ne, ale může to být fakt takový jako fajn, on je to vlastně stimulant, jeden takový z nejpoužívanějších stimulantů, takže taková fajn opěrná berlička, jo, ale zase nespolíhat na to, že je to něco jako, dejme tomu, zázračného, co mi samo pomůže zubnout, to ne. Ale určitě je fajn v tomhle směru, že ten výkon může podpořit.
1: Ty už jsi tady zmínila kávu s mlékem a to si taky pamatuju dobu, kdy to kolovalo na internetu a chodilo to do mailů, jak si máme dát bacha na kávu s mlékem. Prosím tě, proč? Z čeho tohle vzniklo, že nemáme pít kafe s mlékem?
2: To mě by taky zajímalo. No, je to za mě, nechci říct takový úplně mýtus, ale ono většinou, pokud člověku ta káva s tím mlékem vadí a samotná káva ne, tak bude nejspíš problém v tom léce, že opravdu tam bude nějaká ta laktozová intolerance a nebude to, nebo i ta kombinace, prostě člověku nemusí to někomu sednout, ale naopak zase pro někoho i to mléko, které když tam je navíc, tak může mít třeba i šetřící efekt právě na to zažívání. Zase je to nechci říct hodně individuální, ale určitě to není tak, že by nás jako káva s mlékem nedej už zabíjela nebo něco takového, to ne.
1: Je tam třeba i rozdílná vstřebatelnost toho kofeinu nebo vitamínu ve chvíli, kdy si právě dáme tu kávu s mlékem. Je třeba rozdíl mezi tím, když si dáme tmavou kávu bez cukru, bez mléka a když si dáme nějakou větší kávu s našlahaným mlékem, případně tam dáme i cukr. Je tam rozdíl?
2: Tak ono určitě, ta vstřebatelnost toho kofeinu, jako cokoliv my s tím sníme nebo skonzumujeme, včetně toho mléka, tak vždycky to, tam na to bude mít nějaký vliv. Přemýšlím, takže by to mohlo být asi spíše pozvolnější. Ale zase ono třeba i to mléko, nechci říct, kdyby to vadilo, ale třeba když je někdo zvyklý, že tu kávu má třeba rád taková ta klasická latečka a teď jich za ten den tam třeba pošle, nevím, 4-5, tak ne, že problémem, ale pokud je v nějakém třeba i hubnoucím režimu redukčním, tak se může spíše stát to, že mu to může začít vychylovat ty hodnoty, protože zase přijme navíc energii, se kterou úplně nepočítá, když to porovnáme s tou čistou vlastně černou kávou versus třeba to latečko, tak asi jenom tohle, kde mě tak napadá, že by mohl být takový problém.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
8: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
8: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz. Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci. práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou.
1: Když chodíme do takového toho oblíbeného řetězce, jako třeba je Starbucks, a tam si dáme, třeba jsme v hubnoucím režimu v uvozovkách, a dáme si tam to latéčko, třeba nějaké karamelové, perníkové, se šlehačkou, s posypem. Jak je na tom právě takové relativně nevinné laté, obyčejná káva s energií a jak nám to třeba může zahýbat tím denním příjmem?
2: Takhle asi z fleku úplně ty přesné hodnoty neřeknu, ale jak si hezky zmínila, on je rozdíl, pokud je to fakt třeba i čistě to latéčko a pokud už je to zase latéčko s nějakým ještě sirupkem, nějaká šlehačka, nějaká čokoládička do toho, tak ono jako potom opravdu to může jako s tím nastaveným režimem jako dost podstatně hnout. Zase závisí, kdo co, nakolik to má nastaveno, ale jako může to být takový trošku potom jako překvápko, že si ten dotyčný říká, jo, tak já všechno dodržuju, jo, jediný co, tak tam přesně pošlu takový to jako dvě super kávový bomby, když to tak řeknu, i s přídavkem tady nějaké ty šlehačky, něčeho třeba dalšího, takže jako může.
1: A pokud bychom se bavili o bezlaktózovém mléku, tak já mám pocit, že to mléko bez laktózy je pocitově sladší. Mm-hmm. Čím to je?
2: Tak ten pocit máš správný. A není to zase o tom, že by do toho mléka byl nějak extra přisypáván extra cukr, to ne, ale vlastně ta laktóza ve chvíli, kdy ona je rozštěpená na dva jednodušší cukry, tak tím, že ty cukry jsou jednodušší, tak je to vlastně glukóza a galaktóza, tak oni jsou pocitově sladší. Takže opravdu my, když jako pijeme to bezlaktózové mléko, tak ten pocit, že je sladší, je oprávněný, ale zase není to fakt tím, že by tam byl přidán nějaký extra cukr, ale je to tím rozložením toho disacharidu, té laktózy, což je vlastně mléčný tedy cukr, tady na ty dvě jednodušší komponenty.
1: No a co se týče mléka, tak taky takovým obrovským trendem v poslední době je raw mléko nebo nepasterizované mléko. Uh-huh. Má tohle mléko větší benefity než to krabicové?
2: Uh-huh. Za mě ne. Asi možná budeš narážet na častý argument, což je množství vitaminů a minerálních látek, ale ukazuje se, že ty rozdílnosti jsou většinou zhruba třeba okolo nějakých max jako 10%, což jako je za mě, nechci říct zanedbatelné, ale když si vezmeme opravdu to syrové mléko je vlastně takové, které nebylo tedy tepelně opracováno, tak za mě je to mnohem větší hazard, protože právě tady v takovém mléce mohou být zase ti naši oblíbení nepřátelští mikrouši, kteří nás můžou jako docela potrápit, takže jako já bych určitě do toho nešla.
1: A další trend, který teď vládne nejen sociálníma sítěma, ale taky kavárnama, tak to je matcha. Uh-huh. A velmi oblíbené matcha latte. V čem spočívají třeba ty benefity matchy? Nebo vnímáš, že ten trend je oprávněný?
2: Uh-huh. Určitě. Matcha je za mě takový další zajímavý nápoj, který je vlastně připravován ze zeleného čaje. A co se týče té matchy, když to třeba srovnáme s tou kávou, tak ona vlastně tím, že obsahuje trošičku jiné látky, je tam také kofein, ale v menší množství, je tam vlastně, jsou tam ještě jakoby, také tam jsou antioxidanty a tak, ale jde o to, že ona vlastně jak je složením trošičku jiná, jak třeba ta klasická káva, tak ten její efekt je spíše takový pozvolný. Že třeba u toho kofeinu většinou ten nárůst, dejme tomu té energie, je jakoby, nechci říct okamžitý, ale mnohem rychlejší, ale může rychleji upadat, když to u té matchy to může být takové kontinuálnější. Takže zase za mě je i fajn ta kombinace toho, jednou si dát kávu, pak si dát třeba matchu, když to zase člověku chutná a chce i vyzkoušet něco nového, takže určitě se to nebát a za mě je to takové jako fajn zpestření.
1: Já bych možná ještě na chvíli zůstala u mléka, protože já sama tím, že mám alergii na mléko, mléčnou bílkovinu, mléčný tuk, takže celý život hledám alternativy. A tou nejčastější alternativou je pro mě sojové mléko. Nicméně za celou tu dobu, kdy ho popijím, se setkávám neustále se spoustou mýtů. Jak je to nevhodné, jak je to geneticky upravované, jak to nedělá dobře zažívání, jak mi to zvedá tuším estrogeny, jak sojové mléko z mužů dělá zženštilé muže. Wendy, co je na tom pravdy?
2: Tak zase tady fůra těch věcí, co jsi vyjmenovala, tak hold, zase to budou takové klasické mýty a za mě to sojové mléko stejně jako nebo mléko. Správně se to nesmí nazývat mléko, je to rostlinný nápoj, tak. Jako další alternativy jsou za mě zase fajn volbou právě i pro jako konzumenty, kteří to klasické mléko prostě nemohou, takže jako proč ne, a zase ono mě přijde, že vždycky všecko i o množství, takže jako já si myslím, že když si dá člověk takhle rozumné množství do kávy nebo i to klasicky popíjí, že jako ty benefity naopak taky většinou se děje to, že už třeba i ty nápoje rostlinné bývají různě fortifikovány, to znamená, že tam třeba i bývají přidávány, mám pocit, vitamin D, teď nechci úplně kecat, ale zase, aby to i přiblížilo aspoň v něčem třeba tomu mléku, takže mě přijde, že ta snaha v tomto směru je, a právě ve chvíli, kdy fakt ten člověk to mléko ani nemůže, tak jako proč ne? Určitě to není nic, čeho by se měl bát.
1: Takže nemusím se bát toho, že když budu i nadále popíjet sojové mléko, takže si rozhodím hormony nebo něco podobného.
2: Jako říkám, když to bude všecko jako u všeho v rozumné množství, člověk nebude od rána do večera pít jenom zase sojové mléko, že by mu pak samozřejmě potom třeba mohlo být špatně, ale to je jako u čehokoliv, jo. U sebezdravější v fozovkách jako potraviny, tak si myslím, že v pohodě.
1: Wendy, já už jsem v úvodu zmínila, že si budeme povídat i o skořici. Co je na skořici zajímavého a proč bychom jí měli věnovat pozornost?
2: Tak co se týče té skořice, tak zase ona může být fajn jednak zpestření jídelníčku, může ukrývat i zase jako pár fajn zdravotních benefitů a zase samozřejmě i závisí na tom, jestli jak často ji konzumujeme, protože pokud by člověk tu skořici konzumoval často, tak tam bych určitě doporučila zaměřit se na tu ceylonskou, která není asi až tak úplně častá, jak ta klasická, ta ceylonská je dražší, takže chápu, že třeba pro ty konzumenty, každý z nás, že ho hledí na ceny, tak by zvolil spíše tu levnější variantu, ale jde o to, že ona obsahuje menší množství kumarinu, což je zase látka, která jakoby ve větší množství na náš organismus nemusí být úplně ideální. Takže z toho důvodu se právě ta ceylonská doporučuje a ona je taková jemnější, ta klasická je zase jako výraznější, sladší, ale říkám, jde tam hlavně o ten kumarin.
1: Který se teda nachází v těch levnějších a dostupnějších variantách v supermarketu?
2: Jeho tam více, ale myslím si, že jako i v supermarketu se dá sehnat už jakoby ta ceylonská, ale chce to prostě kouknout na to, co tam je napsaný.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Wendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Wendulou Popelkovou.
1: Má třeba právě i ta skořice, jako to sladké koření, nějaký vliv na náš organismus? Já mám pocit, že jsem taky slyšela nějaké benefity a výhody pro lidské tělo. Mm-hmm. Tuším, že to bylo i snižování hladiny krevního cukru, antioxidanty a tak podobně. Tohle je mýtus nebo pravda?
2: Jo, je pravda, že u té skořice zase může mít, nebo věda naznačuje, že opravdu i ty pozitivní benefity tam můžou být.
1: Takže i nadále si budu sypat skořici do kávy. A teď se ještě přesuneme k další mé oblíbené potravině, a to je čokoláda. Mm-hmm. Co se týče čokolády, tak ta má nějaký přínos pro náš organismus a případně, pokud ji teda milujeme, je něco, na co bychom si měli dávat bacha?
2: Takže zase ono bude samozřejmě záviset, jaký druh té čokolády si vybereme, jestli to bude hořká, nebo jestli to bude třeba mléčná. Co se týče té hořké, tak zase ona obsahuje i antioxidanty, což jsou zase látky, které pro ten náš organismus jsou pozitivní, protože mohou bojovat vůči volným radikálům a tím pádem předcházet i takzvanému oxidačnímu stresu, což je zase nadvláda právě těch nežádoucích sloučenin, takže ty antioxidanty tam rozhodně chceme, takže určitě i z tohoto hlediska. A co se týče té čokolády, tak jako zase určitě v rozumné míře, proč ji nezařadit, jo? Ale on je rozdíl, jestli člověk tam dá 2/4 kvalitní hořké čokolády, anebo jestli tam prostě pošle třeba celou tabulku. A zase pozor, ono, aby to byla čokoláda, tak zase musí po legislativní stránce splňovat určitá specifika, co se týče třeba hlavně kakaové sušiny, protože zase on to může vypadat podobně, ale ve chvíli, kdybychom si koupili nějakou kakaovou pochoutku, tak už ta pochoutka je hold něco jiného. Takže tohle bych si asi pohlídala, koukla bych na složení a zase asi bych to i tak nějak nasměřovala k tomu, co od toho člověk jako očekává, jo, zase když prostě fakt si to chce udělat hezký, tak proč ne, ale rozhodně nemaskovat tím něco, že by třeba ten jídelníček neměl úplně vyvážený a chtěl by prostě na posezení to něčím dohnat, tak takhle úplně ne, no. Takže pokud ten dotyčný má vyšvíhané všechny ty další faktory, vyváženou pestrou stravu, tak prostě proč tam jako v rozumné míře tu čokoládu neposlat.
1: Setkáváš se třeba i s nějakými mýty ohledně čokolády? Dejme tomu, že bychom ji neměli jíst a zejména bychom ji neměli jíst ve večerních hodinách a tady tyhle věci?
2: Tak to je pravda, tak to ona samozřejmě může obsahovat nějaké menší procento jakože látek, které nechci říct, že by se nám potom jako hůře usínalo třeba u té hůřké, ale může. Ale zase si myslím, že to je i hodně na nějaké citlivosti tu jedince a zase i o tom, kolik my toho vlastně tam pošleme a zase i v kombinaci s dalšími třeba potravinami, jo, že kdybychom si tam dali tu čokoládu, k tomu třeba to kafíčko, k tomu ještě třeba zelený čaj, tak je jasný, že asi jako ten spánek nebude úplně ideální.
1: A existuje nějaký správný čas na čokoládu? Hraje tam roli to načasování, jestli si jí dáme třeba ráno, odpoledne, pozdě večer, anebo když se toho máme potřebu ládovat v době PMS? Hraje to nějakou roli?
2: Tak ona může mít právě ten jakoby lehce povzbuzující účinek, takže tím pádem asi bych to spíše směřovala jakoby do těch dopoledních hodin a úplně asi těsně před úlehnutím bych to ve velkým jako do sebe neládovala. A zase, když je to prostě jeden čtvereček a ono i vlastně záleží jako v interakci třeba i s těma dalšíma potravinama, s tím dalším jídlem, co třeba člověk předtím snědl nebo si chystá jíst, takže ono jako záleží, ale asi bych to nebyla úplně jako striktní, že tady já nevím, toliká ta hodina, tak už jako ne.
1: Dobře, já se přiznám, že u jednoho čtverečku nezůstanu nikdy. To úplně teda nelze. Ale snažím si to vždycky obhájit tím, že čokoláda je zdravá, je plná antioxidantů a prospívá mému tělu. Jsou tam teda fakt nějaké antioxidanty?
2: Určitě, antioxidanty tam jsou. A jak takhle vlastně říká, že kolikrát to nezůstane u jednoho čtverečku, tak pak možná bych se zaměřila na to, jestli jako fakt je to ta chuť, nebo je to v tom specifickém období v rámci třeba toho PMS. A jestli to třeba není někdy o tom, že fakt člověk nestihne se pořádně plnohodnotně najíst a je to takový to jako dojídání se, nebo člověk, když se třeba nevyspalí, tak zase ta energie je dole a člověk automaticky sahá jakoby po tom možném nejrychlejším zdroji energie, což většinou je právě ten cukr a tuk nebo takovéto potraviny.
1: Pojďme si říct, že cukr a tuk nám prostě chutnají, je to výborná kombinace, ale z tvé vlastní zkušenosti, jak je na tom naše populace s bílkovinama? Mm-hmm. Protože bílkoviny jsou trendy, všude se propagují, měli bychom je jíst v co největším množství, ale jaká je ta skutečnost?
2: Zase bych řekla, že ono opravdu jako záleží, že to je jedinec od jedince, že někteří lidé už to povědomí mají, snaží se, ale i jako z mé zkušenosti vím, že fakt to hodně jako záleží. Ve chvíli, kdy já třeba pracuji s nějakým sportovcem, tak tam to povědomí je, co se týče třeba těch běžných konzumentů, tak ale jako pozorují to, že tím právě jak všechny ty proteinové věci jsou teďka trendy, tak minimálně ta snaha tam je. Ale většinou mě přijde, že kolikrát je to spojeno s tím, že se třeba lidé jsou schopni zaměřit se jenom na ty bílkoviny a začít demonizovat zbytek. Takže sacharidy špatně, tuky špatně, což zase není jako správně. Furt každá ta makroživina má v jídelníčku toho člověka své opodstatnění a je potřeba na to hledět z toho komplexního hlediska.
1: A ty sama vnímáš ten trend jako prospěšný, nebo třeba má i tu odvrácenou stranu tohohle příběhu a jsou tam i nějaká negativa?
2: Jako určitě prospěšný v tom smyslu slova toho povědomí, že ty bílkoviny jsou důležité, jaké mají ty funkce skrze regeneraci, že to vlastně součást enzymů, hormonů. V tomhle směru ano, ale přijde mě, že samozřejmě moc se do tohoto vkládá, ono to jako i tak nabízí ten marketing, kdy častokrát pak jako některé jako potraviny, které, nebo zapomíná se na potraviny, které jsou vlastně přirozeným zdrojem těch bílkovin a jiné jsou jako vyzdvihované, jako najednou tady super proteinová potravina, jo, nebo super proteinový tvaroh, ale tvaroh i sám o sobě je prostě fajn zdrojem bílkovin a nepotřebuje takové označení. Takže mám pocit, že se pak kolikrát zapomíná na takové ty běžné zdroje bílkovin, jako jsou vejce, maso, luštěniny, mléčné výrobky a tak. No. Takže v tom vidím jako trošku háček, no, že ten marketing tam do toho docela vstupuje.
1: Vendula Popelková byla dnešním hostem podcastu Energiemi. Vendy, já moc děkuji za velmi zajímavé povídání.
2: Já také moc děkuji a přeji krásný zbytek dne.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo třeba o něm alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
9: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Radio Čas. Hity.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen, pomlčka zahrada.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jeho české máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíval ani vnitřně, jo? A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland. Radio Just. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čajte. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl Patrik Habo ze zážitkového areálu U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort U Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíval ani vnitřně, jo? A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Radio

Radio Čas. Hity, které milujete.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
1: Radio Čas.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Radio Just. Hity, které milujete. Radio Just. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: No. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmíl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Lišková, dobře, už si to pamatuju, Lišková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Rádio Čas.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, protože vždycky totiž donutíš se ponítí, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměl ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio.

0: Tímem a Lenkou.
1: Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesmím ani vnitřně, jo. A teď se stydím, no jo, vždycky totiž donutíš se ponítíš, že Lenko Filipová. Líšková, dobře, už si to pamatuju, Líšková. A ponížit, ne ponítit. Dívejte se a směje se pořád, no. Na druhou stranu budeme rádi, když se přidáte. Po víkendu, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas.

0: stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. I want to break free. I want to break free. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Just. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

čas. Hity, které milujete. I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Rádio Čas.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tluk od srdce.
0: Ty, které milujete.
2: Čas.
0: Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Mar-